Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Nord Music. Hit Radio Nord Music.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
3: si. Náplně hned.

0: Hit Radio North Music.
1: Zlepši si náladu.
2: Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.

0: hit Radio North Music.
1: Zlepši si náladu.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On Air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Školní rok je u konce. Více než 1,5 milionu žáků a studentů si dnes převezme závěrečné vysvědčení. Prázdniny začnou už zítra a potrvají více než 2 měsíce. Své první vysvědčení si domů odnese také téměř 120 tisíc prvňáčků. Do školních lavic se děti vrátí v úterý 1. září. Venezuelu zasáhla jedna z nejhorších katastrof za posledních 100 let. Počet potvrzených obětí dvojice silných zemětřesení stoupl na nejméně 235 lidí. Stovky dalších jsou zraněné a pod troskami stále mohou být další přeživší. Experti ale varují, že konečný počet mrtvých může být mnohonásobně vyšší. Do záchranných prací se zapojí i zahraniční týmy a Spojené státy uvolní pomoc za více než 3 miliardy korun. Fotbalový šampionát přepisuje historii. Letošní mistrovství světa v Severní Americe překonalo 32 let starý rekord v návštěvnosti. Zápasy už navštívilo více než 3,6 milionů fanoušků. Dosavadní maximum drželo mistrovství světa z roku 1994, které hostily samotné Spojené státy. Letošní turnaj pořádají společně USA, Kanada a Mexiko. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Do letního kina v Ústí nad Labem se v srpnu po 13 letech vrátí pravidelné promítání filmů. Městské kulturní středisko připravilo první promítání na 5. srpna. Začne českou klasikou Hoří má panenko. Promítat se bude pravidelně, a to ve středu a v pátek. Časy projekcí se budou lišit podle západu slunce. Kulturní středisko vybralo filmy s ohledem na noční klid, který začíná ve 22 hodin. Vstupné na jednotlivé projekce budou 100 korun. Na severu Čech bude dnes jasno, běžné místy přechodně až polojasno, teploty 34 až 37, na horách do 32 stupňů.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Je pátek, krásné ráno, 6:02, s vámi Michal, Jasmin a David. Čau lidi.
2: Ahoj.
3: Čau, čau.
2: Ještě rozjímám vám trošku. Krásný ráno.
1: Krásný ráno. Člověče, to je asi poprvé v životě, kdy nevím, jestli mít zpátku radost.
2: Jak to?
1: No tak, co nás čeká za teploty?
2: Jo, no, to jo.
1: No, to jo, no. Takže vlastně to je poprvé, kdy se v pátek těšíme na pondělí, kdy bude příjemně. To je neuvěřitelný. Kde jsou ty starý časy? Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love, to jsou další songy pro vás. Hezké ráno. Hit

0: Tímhle jsme odšpuntovali páteční snídaní šampionů Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love. 6 hodin až 6 minut. Dobré ráno, dneska je pátek. A ne takhle nějaký pátek, dneska se ano rozdává vysvědčení. A co vy schválně dva tady? Vzpomenete si na svoje první vysvědčení? Případně, když jste dostali horší známku než jedničku?
1: Já si pamatuju na svoji první trojku. To bylo na Gimplu, hnedka v pololetí a byla to teda docela studená sprcha.
0: Na své první trojky nebo trojku? Jak to teda?
1: Dobře. Trojku, mluvíme furt o škole.
0: Dobře, a co Jasmín?
2: Taky na svoji první trojku, bylo to v 7. třídě a bylo to z chemie, myslím. Chemie nebo matika?
1: Ty jsi to vzala hopem teda rovnou v 7. třídě.
0: Já se vlastně nemůžu vyjádřit tady k tomu, protože za prvý mi nebudete věřit a za druhý si budete myslet, že jsem byl šprt. Já jsem na základce neměl žádnou trojku.
2: Počkej, já vůbec.
0: Přišlo to až na střední.
2: Hustě.
0: Fakt.
2: No, jak to skončilo?
0: Ale jak to skončilo, že jo? No?
1: Všichni jsme se tady sešli, no.
0: Přesně, já proto pracuju v rádiu, no. No tak, pojďme to hodit do minutu šampionu. Vy, kdo nás sladíte, tak nás by zajímalo, jak se jmenujete, odkud jste a jakou nejhorší známku jste domů přinesli.
2: A necháme to teda na základku orientovaný?
0: Můžeme to nechat orientovaný. Tak necháme to na základku orientovaný?
1: Hele, ono je to vlastně docela symbolický a pro všechny rodiče, kteří hrotí známky, tak výsledek je ten, že nehledě na to, jaký jsme měli na základce známky, jsme se tady všichni takhle potkali a to si myslím, že je docela hezký.
0: To je vlastně fakt.
2: To jo.
0: To je vlastně fakt.
1: Nehroťte to, lidi.
0: Tak nám pojďte napsat, jak se jmenujete, odkud jste a jakou nejhorší známku jste domů přinesli. Necháme to na základce teda, jo?
2: Necháme to na základce.
0: 777-937-777, to je číslo sem k nám. Bereme SMSky, taky zprávy přes WhatsApp a vy berete další muziku. Tohle jsou italští Moanesky na Hit Rádiu. Jo.

0: Yeah. Trochu Itálie na Hit Rádiu, chvíli před 6:45, Måneskin. Chtěli jsme po vás, jak se jmenujete, odkud jste a jakou nejhorší známku jste domů přinesli na vysvědčení na základce. Minuta šampionů startuje právě teď.
1: Katka, Bystřice, samozřejmě pětka, a kdo pětku nedostal, jako by do školy ani nechodil.
0: Jana z Prahy píše, že její nejhorší známka na vysvědčení byla trojka.
1: Petr z Brna, ten přiznává, že měl jednou čtyřku z matiky.
0: Lucie Liberec měla nejhorší trojku z fyziky.
1: Martin z Ostravy říká, že na základce přines domů pětku z chemie.
0: Tomáš Pardubice vzpomíná, že jednou měl na vysvědčení dvě čtyřky z matiky a fyziky.
1: Eva Plzeň měla nejhorší čtyřku z němčiny.
0: Libor Trhové sviny dnes dovča, takže vykopnu holku do institucí a pohoda, a samozřejmě se mi povedla pětka z matiky, ale opravky jsem udělal.
1: Martina z Prahy na vysvědčení měla nejhorší známku 3, její děti jsou prý lepší v uvozovkách, měly čtyřky z matiky.
0: David Jostler, nejhorší na základce byla čtyřka z herbáře, kytky nenáviděl, kameny mu pak šly o dost líp. Děkujeme za všechny vaše zprávy a vzkazy. A myslím si, že tomuhle songu můžeme dát jedničku. S hvězdičkou. Potrženou. To se vlastně asi nedávali hvězdičky na vysvědčení, co? Že by tam byla ta známka, vedle toho malá hvězdička a dole napsáno, jak to je vždycky v nějakých produktových podmínkách, jo? Třeba hvězdička má jedničku, ale moc jí teda nezaslouží.
2: Že by to naopak bylo jako na druhou stranu.
0: Přesně, přesně. Kato a John, Turn the Lights Off. Tohle je další parádní muzika pro vás. Hezké ráno.

0: Super věc na ráno, Call Me Maybe. Posloucháte páteční Hit Radio, 6 hodin 20 minut. V médiích se aktuálně řeší dvě věci. Že bude extrémní vedro a pak delegace na summit NATO. Nic jiného.
1: Ono se říká, že s věkem přichází rozum, ale někdy stačí opravdu jeden autobus a summit NATO a vidíme, že nám je zase 10. Je to jako bílet na Karlštejn, ale skončí to takhle.
0: No je to jako, kdyby se kluci ze základky hádali o to, kdo bude sedět v autobusu vzadu na pětce, jo? Protože to byla ta nejlepší místa a teďka, a kdo tam bude sedět? A bude tam sedět Petr, anebo Pavel, anebo tenhle, jo?
1: Bohužel to tady neřeší opravdu děti, ale fakt ten nejmocnější muži světa, což je teda šílený a opravdu jako základkový chování, ale tak prostě asi nevyrostou lidi nikdy.
0: A tak prostě je to asi zábava, no. Nicméně, pojďme teda pryč jako od politiky a pojďme to spíš přehodit na to. Mě to totiž připomíná jednoho kolegu, když jsem pracoval v jedné firmě a on k nám nastoupil a my jsme měli firmní auta a teďka tam byly vyhrazený parkování, jo. A člověče, on začal parkovat na těch vyhrazených místech pro ty mazáky, už když to řeknu takhle, jo.
2: Hlavouny.
0: Pro ty hlavouny, jo. A takhle vůbec mu to nebylo blbý a všichni mu to říkali, že ale tady neparkuj. Nakonec teda skončil. Nebylo to kvůli parkování a kvůli tomu, že to byl prostě blbec, jo. Ale všichni jsme byli rádi, protože jako takhle to auto tam prostě odstavil a pak už tam nezaparkuješ, jo. Takže to bylo takový to, že se začal vyskakovat na ty prostě větší mazáky a nedopadlo to dobře. Vy máte něco takového?
2: Tak já nemusím jít úplně daleko do historie. Včera jsme se tady hádali o té klimatizaci, no.
1: Prostě, když je tady 28 stupňů, tak Davidovi přijde, že je tady 10 stupňů. A
2: já,
1: že
2: to upravi, já to uvedu na přesnou míru. Tady ten sice ukazatel ukazuje 28, ale pocitově je tady tak 23, je tady úplně normálně příjemně.
0: No protože, ještě pojďme teda připomenout, jak tady jsou ty role, jo. David, je tady totiž mazák, ty tady si vlastně od startu snídaně šampionu.
2: A nikdo mě neposlouchá.
0: A pak přijdeme my, cucáci, a tu klimošku tady dáváme prostě na 16, no. Je to tak, no.
1: Ach jo, no tak možná máte někoho takového taky v práci, nebo doma.
0: No, myslím si, že jestli někoho takového máte, tak už jste si přesně vybavili jeho jméno a už se na něj těšíte, až ho dneska v té práci potkáte. Tak to tam si zvládněte, my vám za chvíli pošleme další hity, třeba Mandraže a taky myslíme na vás, kdo nás hledíte na cestách. Bude aktuální doprava, hezké ráno.
3: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
6: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
5: Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
10: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. 27. června si užijte v Chomutově kino pod hvězdami. Sobotní filmový večer pod čirým nebem. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
11: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
13: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
14: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
13: A dárek je váš, tak ušetřete s
15: tiskulevně.cz.
16: Náplně hned.
17: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně. Ze severních Čech hlásíte překážku v plynulosti provozu. Na dálnici D7 na 47. kilometru směrem na Prahu stojí porouchané nákladní auto, dejte pozor.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio North Music.

0: Tohle jsou Mandraže a tohle je páteční Hit Radio, přesně o 6:30 a tohle je Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Na aukci míří fotbalový poklad spojený s Diegem Maradonou. Do dražby jde míč ze čtvrtfinále mistrovství světa 1986 mezi Argentinou a Anglií, v němž Maradona vstřelil svůj slavný gól boží rukou. Vyvolávací cena začíná v přepočtu na 53 milionech korun. Češi po covidu změnili cestovatelské návyky. Místo prodloužených víkendů ve velkých evropských městech stále častěji míří za sluncem k moři. Nejvíc roste zájem o Řecko, Itálii a Španělsko, výrazný boom ale zažívá i Albánie. Král Karel III. Se ani po desetileté rekonstrukci do Buckinghamského paláce nenastěhuje. Britská královská rodina zároveň poprvé zveřejnila, kolik panovník odvedl na daních. Od nástupu na trůn v roce 2022 zaplatil státu zhruba 845 milionů korun.
0: To mi řekni, proč by se mu tam mělo nechtít se přestěhovat do Buckinghamského paláce, tam chceš bydlet?
2: To chceš, ty se skoukal na dispozici, ale ještě předtím já řeknu, že královi Karlovi III. Už je 77 let. A těm starším lidem už se prostě asi nechce měnit zažité pořádky. A
3: taky tam je hodně schodů třeba, že jo? Ne, jako nebudou tam výtahy asi.
0: No je tam hlavně spousta místností, že? Já jsem tady koukal 775 místností. No tak když tam nechce teda Kája, tak to hold hodí na S-reality, no. Pronajmu prostorný, vybavený 775 KK.
2: Světlý, jak se vždycky říká.
0: Nicméně vy se nikam stěhovat nemusíte, vy máte trvalý pobyt na stanici Hit Radio a na téhle adrese se teď hraje Captain Hollywood Project. More and More. Tak hezké páteční ráno.

0: 6.39, ladíte Hit Radio a páteční snídaně šampionů. Ano, je pátek 26. června, poslední den školy. Což je vlastně takový tradiční den, kdy to i na silnicích bude divočina. Děti s vysvědčením v ruce už mají jenom jednu myšlenku a to jsou prázdniny. Tak na ně dávejte na cestách pozor. No a protože škola končí nejenom u nás, ale i v okolních zemích, tak začíná tradiční stěhování národu k moři, takže i třeba na takových dálnicích to bude opravdu chuťovečka.
1: D1 musí být zaspaná už teďka, že jo?
0: Myslíš?
2: Tak to je vždycky.
1: To je vždycky.
0: No tak jestli je to někde zacpaný, no tak s tím vám poradíme za chvíli, bude doprava, tak opatrně na cestách, no a my vám k tomu vašemu cestování samozřejmě pošleme i další hity. Co vás zabaví, bude třeba Taylor Swift, tak hezké páteční ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
10: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
11: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
12: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
13: Vraťme čas alespoň na jeden den.
12: Do Třebíblic přijíždějí Lou Vega a Stacy.
13: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
12: Velká devadesátková show.
13: Letní atmosféra.
12: Rodinná piknik zón.
13: A program pro děti.
12: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
13: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
12: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
14: Klikni! Co frčí tohle léto?
15: Ravensburger kavetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
14: Ideální na prázdniny.
15: Doma, venku, na dovče.
14: Beru!
15: Když hry, tak Mironet.
16: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
17: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze severních Čech jste nám nahlásili překážku na hraničním přechodu z Německa směrem na Teplice. Bude probíhat údržba vozovky.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hitrádiu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je Čmelák a divoký byl, 6.52, dobré ráno.
1: Některý seriály si nepamatujete podle děje, ale podle znělky a myslím si, že tuhle znáte moc dobře. Krok za krokem, přesně před 28 lety skončil tenhle ten seriál, který spousta z nás si myslím milovala. Byl to vlastně jeden z prvních sitcomů, co Česko fakt jako hltalo. A myslím si, že vůbec první sitcom, kde jsme my Češi zjistili, že existuje něco jako přetočený smích, jo, takový to, jak se tam dodávají ty smíchy.
2: Tak já se tady dozvídám spoustu zajímavých jako nových informací, mě to teda úplně minulo, se přiznám. Krok za krokem, jo?
1: Jo.
2: Tyjo, tak já jsem spíš sledoval seriál Alf, jestli znáte, to byl vlastně taky sitcom. Tak to je vlastně pro nás starší, no, ale krok za krokem úplně mi to minulo. O čem to bylo?
1: Hele, spojili se dohromady dvě rodiny. Byl takový pohodářský dělník Frank se jmenoval
2: vlastně.
1: A zdravotní sestra Carol. A i Carol měla tři děti, on měl taky tři děti, ten Frank byl vdovec a prostě vzali se a najednou vznikla nová jako rodina, jo. A museli se zžívat, ty děti do sebe strašně jeli, řešili i každodenní jako situace. A bylo to skvělý.
2: To je neskutečný. Vypadá to, že ty jsi to viděla teďka nedávno.
1: Já jsem se na to koukala zrovna včera.
2: Nekecej. Jo, no tak to, a Davide, ty to znáš?
3: Já znám jenom tu znělku, přesně jak říkal Jasmin. Seriál jsem neviděl, ale znělka mi hnedka naskočila.
2: Jako ta znělka taky tam někde tak jako vzdáleně, možná, že třeba sousedi to měli puštěný hodně nahlas, jo. Takže vím.
1: Má to 160 dílů, což dělá dohromady skoro 59 hodin. Takže kdybyste si 3 dny hezký chtěli na něco jako koukat v těch vedrech, tak krok za krokem za mě dobrá volba.
2: No tak super, tak děkujeme za tip, no a my tady máme taky z muziky něco, co pravděpodobně znáte z telky a myslím si, že to budou znát hlavně ženy, že Jasmin?
1: Ano, Michale.
2: 50 od stínu svobody, kde jsou ty bičíky? Lion Pain a Ritaura, hezké ráno.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
7: On air.
4: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Sedmá hodina, krátké zprávy a David Jošt. Státní úředníky možná půjde měnit snadněji. Poslanci se dnes mají vrátit ke schvalování novely zákona o státní službě. Podle koalice má návrh zjednodušit fungování úřadů i výměnu některých zaměstnanců. Opozice ale varuje před snažším propouštěním odborníků a větším vlivem politiků na státní správu. Sněmovna se k hlasování nedostala už ve středu. Apple výrazně zdraží své produkty, po celém světě podraží iPhony, iPady i počítače MacBook. Firma jako důvod uvádí rostoucí náklady na vyspělé čipy, které pohání infrastrukturu pro umělou inteligenci. Investory zpráva zaskočila a akcie Apple se propadly téměř o 6%. Jde o největší jednodenní pokles hodnoty firmy od dubna loňského roku. Paříž kvůli vedrům zakáže alkohol, francouzská metropole se potýká s rekordními teplotami a nemocnice hlásí plné kapacity. Město proto od pátku zakáže prodej i konzumaci alkoholu. Úřady chtějí předejít dalším zdravotním komplikacím, které extrémní vedra způsobují. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Teplice postaví cyklostezku k jezeru Barbora. K oblíbené vodní ploše vede pouze rušná silnice a v roce 2028 by mohli cyklisté začít využívat trasu podélní. V budoucnu ale také vznikne stezka kolem celé vodní plochy, která propojí obce Košťany, Jeníkov a Hrob. Teplice požádali o dotaci na projekt a s žádostí byli úspěšní. Dotace pokryje 85% nákladů. V příštím roce by se mělo začít stavět a v roce 2028 by se mohla cyklostezka otevřít. Na Ústecku bude dnes jasno, odpoledne místy polojasno a teploty až 37 stupňů.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Dobré ránko.
11: Krásný páteček.
12: Snídaní šampionů.
10: Ano, je to tak. Je pátek a už za jak dlouho? Za hodinu, hodinu a půl bude i vaše dítě držet v ruce vysvědčení.
11: Spousta dětí si teďka jede pro vízo, ale co se dělo u vás doma, když jste jako děti dostali vysvědčení? Šlo se někam slavit nebo tam proběhla nějaká výměna názorů? Na to za chviličku zaspomínáme společně.
10: To probereme teď další hity. Tady jsou Přátelé. Tak hezké ráno.
0: Hit Radio North Music.

0: přátelé, na Hit Radio Rembrandt, I'll be there for you v 7.05. Krásné ráno.
1: A je to tady. Dneska naposledy zazvoní a začnou dětem 2 měsíce svobody. Začnou ty letní prázdniny, což je hezký období, kdy jako neřešíte datum, neřešíte dny, jenom si tak jako existujete a užíváte toho života.
0: No, 2 měsíce svobody, ono to bude spíš takový 2 měsíce divočiny.
1: Divočiny,
0: u dětí. A 2 měsíce a kousek navíc ještě, protože prázdniny letos začínají o něco dříve.
1: A dneškem, jak jsme říkali, přichází i vysvědčení. Za prvý chci říct, ať to dopadne jakkoliv, tak nebuďte na ty děti naštvaný. A za druhý, dostávali jste vy, když jste byli dětma, nějaký třeba odměny za vysvědčení? Nebo jak to u vás probíhalo?
0: Tak necháme přemýšlet naše posluchače samozřejmě. Tak, jak to bylo u nás? No, my jsme chodili do cukrárny, ale pamatuju si, že jsem záviděl ostatním dětem, kteří chodili do pizzerky. No.
1: Tak to jsem byla já.
0: To byly ti lepší, no jasně, no. To byly ti lepší a my jsme šli prostě jenom do cukrárny na jeden kopeček, jo.
1: Ne, nás se vždycky domluvila, nebo respektive rodiče se domluvili s dalšíma rodičima a šli jsme prostě na takový obídek do restaurace a dali jsme si přesně pizzu a tak, ale jiný děti naopak, ty třeba dostávali jako peníze a nějaký veledary a tak, a to my jsme teda jako nikdy nedostávali za vysvědčení takovýhle věci.
0: Co se rozdávalo u Davidu?
2: Tak u nás nebyly úplně důvody k oslavám, takže my jsme chodili tak jenom na tu zmrzlinu, no.
0: Zmrzka.
2: A tak jenom jeden kopeček, teda.
0: No tak pojďte nám dát vědět, vy, kdo nás hledíte, určitě nás pobavíte a dáte nám nějakou inspiraci, nebo ostatním dáte inspiraci, co s dětmi dneska za to vysvědčení. Jaká byla ta vaše odměna za vysvědčení? Ať už Petran páskem, anebo cesta do cukrárny. Chceme detaily, pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777 a budeme rádi, i když nám to pošlete klasicky SMS-kou. Teď další hity. Tohle je Kamrat Feel Alive na Hit Radio. Hezké ránko.

0: 7 hodin, 13 minut, posloucháte Hit Radio, tohle je víkend, ten začíná. Dneska se taky rozdává vysvědčení, zdravíme všechny školáky, kdo máte namířeno, ať už sami, anebo třeba s rodiči, pro ten kus papíru. No a ptali jsme se vás, jak vzpomínáte na odměnu za vaše vysvědčení, když jste byli menší.
1: Petra píše, u nás se chodilo na zmrzlinový pohár. Když byly samé jedničky, mohla jsem si vybrat i dvě příchutě.
0: Pozor, taky píše Tomáš, dostal jsem 50 korun a letěl jsem rovnou do trafiky pro C-čka a žvíkačky Pedro.
1: Ježiš, to je nejlepší žvíkačky. Mirek, když jsem donesl trojku z matiky, táta jenom prohlásil, hlavně, že umí spočítat, kolik to je rohlíky. A jeli jsme na výlet.
0: Píše Lukáš, dobré ráno, zrovna jsem synovi vyprávěl, že nás táta brával do Mekáče na Happy Meal s hračkou. Tehda ale Mekáč nebyl samozřejmostí jako dnes. Bylo to něco. A to mi otevřelo taky vzpomínku. Já jsem říkal, že my jsme šli do cukrárny, ti lepší šli do pizzerky, ale pak tady byla další kategorie, a to byly tihle, kteří šli do Mekáče u nás ve třídě. A to s tím jsme záviděli teda všichni.
1: Ale jako Happy Meal to bylo tehda jako hodně něco. To, no to já jsem snad měla jednou v dětství jako Happy Meal s hračkou. Míša, krásné ráno všem a hlavně školákům. U sebe si to už moc nepamatuju, ale se synem, který si jde dneska pro poslední vysvědčení na základní škole, chodíme každý rok na zmrzlinový pohár a ještě dostává nějakou malou drobnost.
0: No tak, myslím si, že spousta z vás školáků, kdo nás teďka ladíte, už máte od rodičů něco slíbeného. Tak si to moc užijte. Nicméně, rodiče mají jakou odměnu teda za vysvědčení?
1: To je fakt.
0: Rodiče dostanou co? No, mají odměnu, že celý dva měsíce nebudou muset podepisovat žáka ID.
1: To jo, a možná jim děti zmizí na tábor, tak si odfrknou taky možná.
0: Dva měsíce volná, bomba. Pojďme na muziku. Něco, co samozřejmě ocení i mladší generace, tohle je K-pop Golden. Na Hit Radio, hezké ráno.

0: Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionu a Jasmin mě před chvílí překvapila s dotazem. Říká mi, ty jsi nikdy nebyl na táboře, co? My jsme tady totiž řešili, že děti můžete uklidit na tábor, že od nich můžete mít na chvilku volno. A já říkám, no na 2 měsíce to je super. Jasmin říká, ty jsi nebyl na táboře. Říkám, proč? No, že na tábory se na 2 měsíce nejezdí.
1: Tak maximálně na 2 týdny.
0: Na 2 týdny, no a počkej, tak já totiž jsem teďka v té fázi, že už jsem zapomněl, jak to tenkrát bylo a že mám malou dceru, takže vlastně ještě jako nevím, jak to jako v těch školách je. Tak počkej, co pak teda ty rodiče dělají s těma dětma, když se z toho táboru vrátí?
2: No to je právě to, že jo, musí, hele, u nás to bylo dobrý, já jsem jela třeba na herecký tábor, aha, pak na normální tábor, pak jsme jeli na týden třeba k babičce a na týden na dovču, takže já jsem byla skoro furt jako pryč, takže měli klid.
0: No a co dělali třeba s Davidem, protože já si pamatuju, já byl samostatný, já byl u babičky vlastně celý prázdniny, takže to bylo v poho.
1: A ty prakticky taky, no, my jsme jezdili za babičkou na Slovensko a protože jsem měl spoustu sourozenců, nebo bratranců, sestrnic, tak jsme tam měli taky takový tábor, jakoby.
0: Ty jo, ale takže v dnešní době se musí prostě vymyslet aktivita pro ty děti, no tak vy rodičové, já vám teda přeju, ať něco teda seženete, vymyslíte, protože mě to teda za pár let čeká taky a
2: to teda
0: nevím, jako...
1: Jsi říkal, pošli na tábor na 2 měsíce, teď bude klid.
0: Přesně. A ono, to je teda na 2 týdny jenom. A tak existuje nějaký 2měsíční tábor, ne?
2: Určitě ne.
0: No určitě ne.
2: Určitě ne.
0: Tak pojede na 4, no. Coldplay, Viva La Vida, další skvělá muzika za malou chvíli a samozřejmě přidáme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.

0: zahradnictví z Pomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl, vaše online zahradnictví.
1: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní sortiment a radosti, které jinde nenajdete. U nás vždy objevíte něco navíc. Travel Free, vyplatí se zastavit.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Jezdí ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
6: Autonord, váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
7: Klikni! Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
8: Co to je?
7: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
8: Ideální na léto s kámošema.
7: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček!
8: Tak to beru.
7: Když hry, tak Mironet.
9: Hledáte zábavu po celý rok? Kulturní centrum Bílina je místo, kde to žije. Koncerty, divadla, výstavy, plesy i akce pro celou rodinu. Sledujte program a bavte se s námi. Kulturní centrum Bílina.
10: Pozor, velká slevová akce tedy.
11: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně ze severních Čech, hlásíte u zavírku silnice. Na Jablonecku v Lučanech nad Nisou na místní komunikaci probíhají stavební práce. Místo je neprůjezdné.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Radio North Music.

0: Přijde mi, že ten playlist je dneska trošku uspůsobený. Dětem tohle milují Rosé, Bruno Mars a Paté na Hit Rádiu. Aha, aha. 7.30, půl osmé, chcete-li, a je tu ranní update.
1: Ranní update.
2: Taylor Swift se podle médií příští týden provdá za hráče amerického fotbalu Travise Kelceho. Deník The New York Times píše, že svatba by se měla uskutečnit v New Yorku. Nasvědčují tomu i žádosti o uzavření některých ulic, oficiálně ale pár termín ani místo svatby zatím nepotvrdil.
0: Další zpráva, chcete-li.
2: Parkování v evropských městech bude ještě komplikovanější. Větší auta totiž mohou evropským městům výrazně ubrat parkovací místa. Podle nové zprávy může pokračující obliba SUV do roku 2040 zmenšit počet míst v ulicích až o 14%. Největší internetové hvězdy vydělávají víc než kdy dřív. 50 nejlépe placených tvůrců a tvůrkyň podle Forbesu letos poprvé překonala hranici 1 miliardy dolarů. To je o pětinu víc než loni. V žebříčku se objevují známá jména z oblasti fitness, sociálních sítích i videoher. Mm-hmm. Tak schválně si zkuste tipnout, kolik vydělává influencer číslo 1 Mr. Beast za uplynulý rok.
3: To je hodně velká ryba, o tom je slyšet všude na
2: je to
3: internetu.
2: Tak?
3: Já si tipnu, hele, a já začínám vždycky, Míšo, pojď první.
2: Jo? Na český.
0: Na český, jo. Měsíčně?
2: Ročně. Ročně. Minulý rok.
0: Nevím, 50 milionů korun za rok.
2: 50 milionů korun, to je dost.
3: Já si myslím, že to je víc, já si myslím, že je to třeba 1 nebo 2 miliardy.
2: Je to skoro 6,5 miliardy korun.
0: 6,5 miliardy, tak to jsem se trošku seknul.
3: Já jsem v roce 2013-14 chtěla začít natáčet na YouTube, no hele, měla jsem to dělat.
2: Kde
3: no.
2: jsi mohla být?
0: No. No v rádiu skončila snad. No. Takhle, Davide, jsi hodnej, že jsi tuhle informaci nechal na pátek říct tohle lidem v pondělí, tak tě krouhnou, jako jo. Tak pojďme soutěžit tento týden naposledy v rychlé pitce o chytré hodinky Garmin Bounce 2 za necelých 8 tisíc, tak nehodilo by se vašemu potomkovi za vysvědčení, no tak díky těmhle hodinkám může volat, posílat zprávy a má jí v sobě i GPSku.
2: Holinka.
3: Holinky,
0: holinky, hodinky, to je jedno. Pište, chci soutěžit, chcete-li
3: holinky s GPS.
0: Na 777 937 777, já vás nesnáším.

0: Peter Bitch Project, Hey Now, 7 hodin 36 minut, ladíte Hit Radio. Jdeme soutěžit.
1: Dneska soutěžíte o chytrý hodinky Garmin Bounce 2, které jsou vhodné pro děti. Mimochodem Garmin patří mezi nejoblíbenější výrobce chytrých hodinek a vyberou si nejen děti, ale i dospěláci. Rychlá
0: pětka. Přišlo nám od vás spousta zpráv, je vidět, že ty hodinky opravdu chcete, vybrat jsme mohli ale jenom jednoho. A přišla zpráva, chceme soutěžit, proč? Je vysvědčení, je pátek a udělá nám to strašnou radost. To napsali táta Honza, Naty a Maty a ti jsou s námi ve vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Ahoj lidi. Tak už valíte pro vysvědčení, co?
2: Jsme na cestě do školy, museli jsme zastavit na kraji, aby jsme mohli mluvit.
0: Jasně, a jak to vůbec probíhá to předání vysvědčení? Vy tam prostě přijedete na tu osmičku, dostanou to děti a vyráží zpátky, takže to je tak jako na otočku, jak se říká?
3: Jo, jo.
2: No já tam vyhodím a hodinu tam mě stráví čas a
0: jasně, musím vysvědčit, no. No a na ty Maty, co vysvědčení, jak to vypadá se známkama? Bude všechno v pohodě? Nekecej.
4: Jo.
0: No tak to je bomba.
1: Tak to tak, si zasloužíte hodinky.
0: Tak pojďme zkusit vyhrát teda chytré hodinky Garmin Bounce 2.
5: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje loď, na které podle Bible plul Noé?
2: Archa? Ano. Archa.
0: Ano.
5: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Bando, budete vědět, jak se jmenuje kreslená myš od Disneyho?
3: Mickey Mouse.
0: Bez váhání.
5: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jaký je opak slova smutný?
3: Smutný.
1: Já.
5: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, jak se jmenuje slavná věž v Paříži?
3: Eiffelovka.
0: Eiffelovka. No a pojďme na tu pátou otázku, na tu poslední, která vás dělí od výhry.
1: Jak se jmenuje produkt, který vyrábějí včely?
3: Med.
0: Med, jo. No jasně!
1: Je to vaše!
3: Děkujeme.
0: Není zač, no tak, taťko Honzo, teďka jsem zvědavý, jak ty hodinky rozdělíš. Kdo dostane hodinky a kdo dostane řemínek, co?
2: Já jsem vezmu hodinky asi.
0: Perfektní. Tak Naty, Maty, užijte si poslední den ve škole. Taťka vás určitě někam za vysvědčení vezme. Hodinky posíláme, no a hlavně si užijte teďka 2 měsíce prázdnin.
3: Děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Mějte se krásně, ahoj.
0: Mějte se, ahoj.
2: Ahoj.
5: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou hity na cestu do práce, na cestu do školy, kamkoliv frčíte. Welshly Arms, Sanctuary. Ladíte Hit Radio? 7.42 a my vám přejeme bezva páteční ráno.
1: Češi se mění. Poprvé po dlouhé době si většina z nás myslí, že se vlastně nemáme vůbec špatně. A co se jako stalo s tím naším legendárním brbláním? To probereme za chviličku.
0: Hleme se, no tak na to společně počkejme, no a počkejme i na další muziku. Tohle je Shakira. Tohle je Zoo, to k vám letí za malou chvíli. No a samozřejmě zdravíme i vás, kdo nás máte sebou na cestách. Přihodíme aktuální dopravu. Tak dobré ráno, šampioni.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Teď můžeš mít Hit Radio Nord Music i v kapse. Máme nový instagramový profil. Hit Radio podtržítko Nord Music. Hit Radio podtržítko Nord Music. Koukneš do zákulisí rádia, uvidíš nás při práci a potkáš nejlepší partu posluchačů. Skrz náš instagramový profil tě navíc dostaneme i na nejlepší akce a koncerty na severu Čech. Tak si nás najdi, dej follow a buď připravený na ty nejlepší soutěže. Hit Radio podtržítko Nord Music, protože nejlepší věci se nedějí jenom ve vysílání, ale taky na našem novém Instagramu. Hit Radio podtržítko Nord Music.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Vítejte v areálu Hippodrom Most. Místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás. Hippodrom Most.
6: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Single X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
7: www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
10: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Firma Havelka Uhelná Staly, dobrý den.
12: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
11: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
12: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
11: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
12: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
13: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
14: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře per dormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro banány v Bila klubu kilogram za 19,90 pouze v pátek a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Bila klubu za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze severních Čech máme nahlášenou bouračku. V Liberci v Zákopnické ulici probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut. Počítejte s omezením.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Sigma. Jestli máte někde na 8. beat, tak už jenom 7 minut. Tak doufám, že to stihnete, posloucháte Hit Radio. Tohle je Snídaně šampionů, s vámi Michal, Jasmin, David, dobré ráno.
1: Musím říct, že jsem momentálně velice v šoku. Nevím, co se to s náma Čechama děje, ale přestáváme si stěžovat. A to jsem jako nečekala. My, národ takových věčných brblalů, skeptiků, mistrů hledání problémů.
0: To jo. Není možný.
2: Největší. Jsme zase tohle za informaci, ty jo.
0: Největší bručovně Evropy.
1: No. Najednou jsme spokojení, opravdu. Nový průzkum ukázal, že většina Čechů hodnotí svou ekonomickou situaci pozitivně. A jen asi 15% lidí říká, že se mají opravdu špatně. Mm-hmm. Zbylých.
0: Takže se máme dobře.
1: Máme se dobře.
0: Ale ne zase líp než soused, že jo. Nicméně, ono jak to je, že jo? Když se v Čechách někoho zeptáš, jak se má, tak on ti neřekne, jak se má, ale hnedka se začne stěžovat na všechny věci kolem. Tak to už teda neplatí, jo? Vyzkoušíme. Davide, jak se máš?
2: Dobře. Vidíš?
0: Možná kdyby si začal stěžovat, by to smělo líp, no.
1: Tak možná začneme dokonce si i přát věci a budeme hrdí, i když potom fotbalu možná ta hrdost ještě počká nějakou chvíli, ale...
2: 4 roky zhruba.
0: Jasně. Ale takhle, bavit se o tom v pátek, to je pokrytectví, si myslím, tady o těch statistikách, jo. Hele, bavit se o tom v pondělí, tak jako nevím, tam si myslím, že by to trošku zamíchalo s kartama, s tou spokojeností, jo. Pojďme hrát. Pršet bude až po víkendu, u nás prší teďka skvělý hity, tohle je Rihanna, Umbrella, 7.55 na Hit Rádiu. Dobré

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz. Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Školy mají za sebou rok plný změn. Ředitelé a odborníci kritizují, že mnohá nová pravidla přicházela nečekaně a na poslední chvíli. Změny se týkaly například termínů zápisů, odkladů školní docházky nebo financování škol. Nově se také změnilo placení nepedagogických pracovníků a plaveckých kurzů. Podle ředitelů škol podobná nejistota komplikuje plánování i běžný chod výuky. Přetahování východu se západem se přesunulo ze země do vesmíru. Čtyři ruské družice se na oběžné dráze přiblížily k finsko-americkému satelitu na méně než 13 kilometrů. Právě jeho data využívají západní země i Ukrajina ke sledování ruské armády. Experti se domnívají, že Moskva mohla testovat technologie pro rušení družicových systémů. Skutečný záměr ruských satelitů se ale zatím nepodařilo objasnit. Psi dostanou jednotnou celostátní evidenci. Od 1. července začne fungovat centrální evidence psů, do které budou zvířata zapisovat veterináři. Stát si od novinky slibuje snazší dohledání zaběhnutých psů i lepší boj proti nelegálním množírnám. Veterináři ale prosí majitele, aby do ordinací nechodili hned po spuštění systému. Na registraci mají 3 roky a vyjde zhruba na 400 korun. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Do letního kina v Ústí nad Labem se v srpnu po 13 letech vrátí pravidelné promítání filmů. Městské kulturní středisko připravilo první promítání na 5. srpna. Začne českou klasikou Hoří má panenko. Promítat se bude pravidelně, a to ve středu a v pátek. Časy projekcí se budou lišit podle západu slunce. Kulturní středisko vybralo filmy s ohledem na noční klid, který začíná ve 22 hodin. Vstupné na jednotlivé projekce budou 100 korun. Na severu Čech bude dnes jasno, běhné místy přechodně až polojasno, teploty 34 až 37, na horách do 32 stupňů.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
8: Dobré ráno, šampione.
9: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
10: Jsme tady pro tebe.
9: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
6: Hezký pátek přejem.
11: Krásný ráno vám všem.
12: Snídaně šampionů.
11: Jestli nemáte svůj diář, tak si ho asi zařiďte, zaveďte, protože dneska se tam dává fakt všechno, dokonce i čas na hádky. Fakt, a za chviličku to proberem.
6: Pohádáme se zhruba za 4 minuty, tak nechujte daleko od rádia. Teď Deep Blue Something. Hezké ráno.

0: Blue Something, snídaně u Tiffanyho na Hit Radio v 8.06. Posloucháte snídaně šampionů. Představte si, že vám v telefonu pípne upozornění. Pondělí 20.00. Hádka kvůli špinavým ponožkám. Ač to zní vtipně, tak opravdu se to děje. Mladé páry si plánují to, kdy se pohádají, plánují to do kalendáře, jo. Takže ta italská domácnost teďka bude mít řád. A dokonce pozor, oba z partnerů mají stejný čas na hádku, takže muž 2 minuty, žena 40.
1: Hele, ale nějaký výhody to má, že jo? Protože za prvý teda opravdu si to vyříkáte a nechodíte kolem sebe. A hlavně, jestliže se pohádáme dneska a vyříkáme si to v pondělí, tak ti už nemáš takovou tu horkou hlavu, jo?
0: To je fakt.
1: Ale já bych zapomněla, co jsem chtěla řešit.
0: No, to je výhoda, ale ta nevýhoda je, že se na to můžeš připravit, na toho druhýho, jo, že si nabiješ dopředu, samozřejmě dneska se poradí s AI, takže ti to vyhodí spoustu věcí, ať máš nabito.
1: Já si to nedokážu představit z té strany, co jsem říkala teďka, že vlastně bych jako hnedka zapomněla, protože se mi to fakt děje, že třeba když už já se hádám, tak já třeba zapomenu pak už ten důvod, ale zůstane ve mně jenom ten pocit, jo? To, že jsem třeba z něčeho zklamaná, ale zapomenu už proč. A pak já po chvíli vyloženě se začnu smát a říkám, hele, což vlastně řešíme.
0: Já si myslím, že řekneš, že zapomínáš, jakože ti nedošly v tu dobu ty super argumenty, jo?
2: Což si říkám, co by se stalo, kdyby si zapomněl ten zápis. Písník někde, víš, si říkáš, co jsem včera promeškal. Důležitá zkuska, dvě hádky, že jo?
0: Ty, wow, tak to se nasčítá, no. Takhle ještě jinak napadlo mě, jako ukončujete hádku u vás doma, vy? Jako, protože předpokládám, že vy, kdo nás posloucháte a vy tady se mnou ve studiu, to tak asi jako nemáme. Tohle je nějaká novota, která sem jde podle mě ze zahraničí, takže se prostě hádáme jako normálně. Občas se tak jako chytneš. A jak vypadá ten konec?
1: My tím, že jsme doma dva rohatý, Kuba je beran a já jsem bejk, tak my jsme se museli opravdu jako naučit, kdy jeden nebo oba nejlépe jako ustoupí, aby se jako neděli špatné věci. Takže my to většinou pak sklouzneme do nějakého humoru, nebo prostě se jeden nebo druhý nebo oba omluví, řeknou, jo, hele, sorry, prostě tohle jsem jako podělal. A vlastně je to dost v klidu.
2: Spíš co se teďka bude dít, že jo? Budeš uprostřed nějaký důležitý hádky, ale řekneš tomu druhému, hele, já teď musím skončit, já mám o 6 další hádku, tak se k tomu potom vrátíme.
0: Že to akorát na pokračování. No, tak ono na těch hádkách pak je samozřejmě nejlepší to směřování žetem. Nicméně pojďme se vrátit k tomu, jak jsme to začali. Takže hádky naplánovaný v kalendáři, jo. Já bych se pobavil spíš o tom, jestli vzpomenete, schválně, vzpomeneš si, musím se kdy naposledy ses nafouknul a nebavil ses se svojí polovičkou a kvůli čemu to bylo. Co? Jak dlouho a kvůli čemu jste trucovali? Chceme ty největší šílenosti, tak se nestejte, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp 777-937-777 a budeme samozřejmě moc rádi i za klasický SMSky. Tak teď slíbená Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si na Hit Radio v 8 hodin 10 minut. Hezké ráno.

0: čtvrt na devět, minuta k tomu, takhle vám hraje páteční Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionů, krásné ráno. Začíná být moderní si plánovat hádky do kalendáře. Pondělí 18.00, předmět nevynesení koše. Tak jak to máte vy? Kvůli čemu jste vy nebo váš partner trucoval?
1: Lucka píše, manžel se mnou dva dny nemluvil, protože jsem omylem dokoukala seriál bez něj. A to teda chápu, jako, to se nedělá. Jako není to na dva dny nemluvení, ale je to nepříjemnost.
0: Jako dva dny jsou dost, no. Myslím, že tak za hoďku by to mohlo pominout, ale dobře. Taky píše Máca, ahoj, vzpomínám si, jak jsem s přítelem nemluvila asi dva dny a po dvou dnech, kdy on překonal svou hrdost a zeptal se mě, proč s ním nemluvím, jsem odpověděla, jsem na tebe naštvaná. Zeptal se proč a já odpověděla, to už úplně nevím, ale prostě jsem hrozně naštvaná. A to je fakt, to se mi teda, já se musím přiznat takhle veřejně, mně se občas stane, že já to tak pak zapomenu.
1: Hele, ale no, říkám, tohle se mi stávalo taky, ale já nechápu to, když to někdo v sobě naopak dusí, protože třeba 4 roky zpátky, když jsem přítele doprovázela tehdy na vlak, tak mi říkal, dobrý, a já, co, a on. No už nejsem naštvaný. A já říkám, a ty jsi byl teď celou dobu naštvaný. A on, no 3 dny teďka. A já říkám, cože?
0: A to bylo teda po tom prvním rande, jo?
1: Markéta píše, ahoj, jsem vdaná 25 let. Pitomá hádka byla u nás kvůli zapomenutým pantoflím mého manžela na balkóně. Jednalo se o boty do sauny, stály asi 800 korun a já jsem je půjčila návštěvě na balkon a pak je tam nechala 2 dny. Ono na ně svítilo slunce a to byl ten problém. Komické je, že mu je v té sauně nakonec stejně ukradli. No, tak to má.
0: Dokonalý. Se mu to vrátilo i s úrokama, ne? Nebo spíš nevrátilo. Tak máme tady taky pár hlasovek a pouštím tu od našeho ahoj, tady Tomáš.
2: Ahoj, tady Tomáš. To, když jsem byl ještě s ex-manželkou, kdo jsme byli dohromady nějakých cca 20 let, když jsem se šťastně rozvedl, jak se říká, tak my jsme měli Itálii už od začátku. Nejdřív to bylo tak, že jsme se hádali z začátku tak každý měsíc, jo, jednou za měsíc. A pak se to pomalinku zkracovalo. Na 14 dnů jsme se hádali každý 14 dnů, pak každý týden, pak každý 2-3 dny, jo, lítalo nádobí, příbory, no, jako masakr, věci z okna. Jako fakt to hustá Itálie, jo? Tak kde měli ani Italové. To, co se dělo tady u nás doma, jo? Hele, zatím, čau.
0: Hele, dík. To je dokonalý. Tak děkujeme za všechny vaše zprávy a hlasovky. Tak kdo to zavede? Kdo zavede do kalendáře nějaký pevný termín, kdy se budeme moc pohádat.
1: A kdo to uděláte, tak dejte pak vědět, jaký to bylo, jestli jste to dodrželi, jestli to vyšlo.
0: Jestli to funguje a jak bylo řečeno, tak stejný čas na hádku má mít muž i žena, jo, tak schválně, jestli i tohle dopadlo. Jo. George Ezra, Green Green Grass, zelená je tráva, no pro náš tým už moc ne. Hit Radio 8.19, krásné ráno.

0: hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost na skla.
3: Divadelní piknik v Mostě je tady. Od 30. června do 7. července vás čeká týden plný skvělého divadla i zábavy pro celou rodinu. Zažijte strhující inscenaci 294 statečných, legendární baladu pro banditu nebo rodinný program v parku Střed, divadelní tramvaj či šapito za divadlem. Přijďte na největší letní divadelní svátek amatérského divadla. Divadelní piknik 2026 v Mostě. Vstup na venkovní program zdarma. Program najdete na piknikvmostě.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně na Lounsku v Lubenci na křižovatce ulic Chýžská a Pražská. Se srazilo osobní auto s dodávkou, počítejte s omezením, zdržíte se nárazově.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Nord Music.

0: pojmenovali TikTok podle tohohle songu, anebo Kesha pojmenovala tenhle song podle TikToku?
1: Tohle je můj nejoblíbenější song na světě.
0: To nebyla otázka. Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů, 8.32 a je tu ranní update.
2: Ranní update.
3: Evropu svírá extrémní vlna veder, která si už ve Španělsku vyžádala přes 200 obětí. Francie hlásí nejteplejší den i noc v historii měření a pařížské nemocnice jsou na hraně kapacit. Češi po covidu změnili cestovatelské návyky. Místo prodloužených víkendů ve velkých evropských městech stále častěji míří za sluncem k moři. Nejvíc roste zájem o Řecko, Itálii a Španělsko, výrazný boom ale zažívá i Albánie. Téměř polovina Čechů zažívá před odletem na dovolenou stres. Nejčastěji se bojí kontrol, odbavení, časového tlaku nebo toho, že doma zapomenou něco důležitého. Odborníci doporučují tlak snížit časným balením.
0: Tak čeho se bojíte vy nejvíc, než letíte na dovču? Vy, kdo jste u rádia? A čeho se bojíte vy tady?
4: No jak teďka, jak stárnu, jestli to tak můžu říct, tak se čím dál víc bojím toho, že bude špatný počasí, protože s tím člověk prostě nic nemůže udělat.
0: Jasně, co Jasmin?
1: To jsem chtěla říct, dobrý, že jste řekl s tím stárnutím, že podle mě to opravdu přichází s věkem tyhle ty strachy. Já jsem zatím v pohodě, ale jinak...
4: Nebudeš.
1: Asi ničeho, jako počasí neovlivníš, no, ale jinak všechno ovlivnit nějakým způsobem můžeš, anebo to prostě vydržíš.
0: Tak schválně, jestli se poznáte v tomhle, já jsem teda nervózní, jestli se mi do té kovové klece vejde příruční zavazadlo, jo? Konkrétně po jedné zkušenosti jsem teda spíš víc nervózní, jestli ho pak vytáhnu ven.
1: A to taky doplatíš případně, nebo to hodně zmáčkneš?
0: To, ne, já jsem Čech a nic doplatit nebudu, to tam prostě našlapu. Takhle i bez check-inu vám tady na Hit Radio držíme místo. Vítejte na palubě. Tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. Tým, držím ti město. A připomínáme, že srdcovky si můžete dát s Jirkou Pelnářem mezi 12. a 13. tady na Hit Radio. Tak hezké ráno.

0: Na Carpenter, takhle vám hraje páteční Hit Radio 8.39. Dobré ráno. Pardon.
1: Dneska poznáte učitelky opravdu na první pohled. Budou odcházet domů schovaný za kytičkama. Jo? Dneska je poslední školní den, nastává ta každoroční tradice, kdy učitelky opravdu dostanou ranec květin, ale pozor, ono se říká mezi učiteli taková jako hezká věc, že kytka je krásná, ale po 10 měsících s těma dětma by prej ocenili spíš dobře vychlazený prosečko. Ale poslat dítě s prosekem do školy, to nevím.
0: Jako v dnešní hyperkorektní době si to nedovedu představit. Jako takhle, za mých mladých let si myslím, že by to prošlo a nikomu by to nebylo divný, jo? Ale dneska hnedka tady ty sociálky a tak dále. No nic moc, no. Takže paní čelky, co dneska ponesou obrovskou květinu, jsou ty nej, no a co ty, co půjdou s malým kaktusem?
1: Ale i to se dělo, ježiš, taky jsem měla učitelku, která dostala kaktus, to byla chemikářka na základce.
0: Pak, taká byla.
1: No, hrozná.
0: No, jasně, tak víme, no. Nicméně, já si vzpomínám, my jsme měli na základce ve třídě holku spolužečku a ona každý rok nosila třídní nějaký drahý kosmetický tašky.
1: Taky jsme měli
0: ale podobný. Počkej, ale tak samozřejmě úplně nebyla oblíbená v tom kolektivu, no, že? Pančoko, tady to máte, tohle. Tak by mě zajímalo, jak to tady v dnešní době, jestli tam je, jestli jsou ty kytičky, nebo jestli jsou třeba nějaký lahvinky, cokoliv. Nicméně napadá mě 8 hodin 40 minut. Možná vy teďka, kdo jste vezli dítě do školy a nemusíte být v práci, tak čekáte na vaši ratolest, až dorazí s vysvědčením. No tak, že pozdravujeme, vysvědčení si užijte, zajděte třeba na zmrzku, dneska se to perfektně hodí. No a my vám k tomu za chvíli pošleme další parádní hity. Co vás zabaví, Kate Ryan nebo třeba Panic at the Disco na Hit Radio. Dobré ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. I já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
3: Buongiorno. Italské dny v Prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Taky nechcete končit léto větou.
4: To zase nějak uteklo, viď?
2: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
5: Mami, ten Superland byl boží.
6: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
7: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
8: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
9: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
2: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
9: Romantika.
2: Sportáky.
9: Zábava pro děti a mnohem víc.
2: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
10: Firma na zážitky.
9: CZ.
11: Hledáte zábavu po celý rok? Kulturní centrum Bílina je místo, kde to žije. Koncerty, divadla, výstavy, plesy i akce pro celou rodinu. Sledujte program a bavte se s námi. Kulturní centrum Bílina.

0: dětmi jsme si na Lipně půjčili šlapadla, že vyrazíme k ostrovu Králíků, takzvaně. Krásný počasí, děti natěšený, my jsme si zaplatili jedno šlapadlo. Mladí kluci to obsluhovali, tak šlapeme, jsme sotva v půlce, manžel už byl drobet naštvaný, že to moc nejede. A tak nějak zjišťujeme, že nabíráme vodu, jo. A nabírali. Než jsme se dovolali jiné rodině o pomoc, už jsme stáli všichni pokotníky ve vodě. Děti uřvaný, já hysterická. Mladěši ze břehu se nemohli dovolat hlídce na čtunu, protože zrovna krmili králíka na ostrově. Naštěstí rodina se dvěmi dětmi vzala ty naše plus naše věci, batohy, mobily a podobně. Já a manžel jsme se už nevešli a doufali, že hlídka snad dokrmí králíky a přijede nás teda zachránit. Trvalo to asi půl hodiny, než pro nás přijeli. Paní na břehu se svými dvoumi dětmi a mými čtyřmi dětmi to tam strachy brečela. Byla na tom psychicky hůře jak já. No a víte, proč se to potápilo? Kluci tomu zapomněli dát špunty.
1: No a my jsme tady slibovali, že vybereme ten nejlepší příběh a jeho autor získá poukaz na produkty Helly Hansen v hodnotě 7000 korun a s námi ve vysílání už je Miloslava. Mílo, hezké ráno.
2: Hezké ráno, tady Mílo.
1: Hezké ráno, Mílo, tak my bychom ti chtěli říct a hlavně ti pogratulovat, že ten tvůj příběh se nám líbil úplně nejvíc.
2: Děkuju.
1: A že vyhráváš poukaz na produkty Helly Hansen v hodnotě 7000 korun od 4Camping. A tak by nás zajímalo, Mílo, zasměj se tomu teďka, jaký to byl pocit tehdy, když jste zažili vlastně Titanic na Lipně?
2: No, tehdy jsem se opravdu hodně bála, hodně jsme byli vyklepaní z toho, večer to na nás dolehlo s manželem, protože jsme byli opravdu strachy bez sebe, že jsme se opravdu mohli utopit. Ty velký ryby, co tam plavaly, byly jako opravdu děsivý. Ale teď už je to pro zasmání, že jo?
1: No tak na tom Lipně plavou jako obrovský ryby, tak jste se na nich mohli když tak svíst, no, při nejhorším.
2: Ne, já jsem se bála, mě vypadaly jak žraloci.
0: Ty jsi tam psala, že jsi měla jak starý děti v tu dobu? Nějak hodně malinký, viď?
2: Malinký, no, nejmladší bylo rok a tu jsem měla v náruči.
0: Tak to musím
2: být šlapala v náruči.
0: Jako dokážu si představit ten strach, no, v tu chvíli, když se s tebou potápí šlapadlo a máš tam roční a pak další děti, teda hustý.
2: No, ano, byly jako rok, 4, 6 a 7.
1: Takhle, no. Mílo, ztráty na životech 0, výhra, poukaz 7000 korun pod 4Camping Helly Hansen produkty. Je to tvoje!
2: Kvělý, děkuju.
0: Moc gratulujeme, užij si výhru.
2: Děkujem.
1: A zvládni víkend, měj se krásně, Mílo, ahoj!
2: Taky.
1: Ahoj. No a my budeme určitě soutěžit i další týden, tak rozhodně laďte Hit Radio, ať vám nic neuteče.
3: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: Elton John, Dua Lipa, Cold Heart. 8.57 a jsme na konci páteční snídaně. Něco končí, něco začíná a to jsou prázdniny. Začíná taky víkend a začíná taky pořádná výheň.
1: Slyšíme se zase v pondělí, užijte si ten víkend, odpočiňte si, přežijte to hlavně. Hodně pijte, dávejte si na sebe čepice, cokoliv a hlavně to musíte mít mokrý, ať jste v pohodě.
0: Přesně, vy kdo máte sklep, tak madraci vedle brambor a vy kdo máte sklep s vínkem, možná ještě lepší varianta.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: A jestli se během víkendu nerozpustíme, tak se tady v pondělí v 6.00 potkáme.
1: Tak ahoj!
0: Mějte se hezky, čau!
3: A je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech a neseme dobré zprávy z Bíliny. Ne, ještě to neopravili, ale nastala druhá fáze, to znamená, že už je hotový kruhák u Lidlu a jezdí se tam tak, že to řídí lidi. Dneska jsem tam jel směrem na Teplice, zůstal jsem stát už pod Bořní, bál jsem se toho, že budu čekat dlouho, ale pak jsem to projel během 3 minut, takže celkově se dá přes pohodě, takže pokud se chystáte přes Bílinu, tak žádný strachy, je to celkem caj. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Šediny? Zapomeňte! GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
11: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
12: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Končí školní rok, žáci základních a středních škol si dnes převzali svá závěrečná vysvědčení. Pro hodnocení své práce si přišlo více než 1,5 milionu žáků a studentů. Od soboty 27. června jim začnou letní prázdniny. Do lavic se školáci znovu vrátí v úterý 1. září. Vedra výrazně zvedla prodeje zmrzlin a chlazených nápojů. Podle obchodníků je nárůst o desítky procent. Potvrzuje to také mluvčí online supermarketu Košík.cz František Brož.
13: Letí klasika, jako jsou nanuky a kornouty, nicméně jak rostou teploty, tak roste i chuť po lehčích sorbetech, no a samozřejmě velkým hitem jsou ta velká rodinná balení ve vaničkách. Ke zmrzlině putují do košíků a pak do lednic také vychlazené nápoje, především ledové čaje, ochucené nebo minerální vody a taky nealkoholická piva.
12: Podle Brože mají výrazný zájem o dovoz zmrzliny také větší firmy. Paříž má kvůli současným rekordním vedrům naplněné kapacity nemocnic a sáhne k některým preventivním opatřením. Francouzská metropole v pátek zakáže konzumaci a prodej alkoholu.
2: Fotbalový servis.
12: Fotbalisté Ekvádoru na mistrovství světa porazili již jistého vítěze skupiny E Německo 2-1 a slaví z 3. místa postup. Úvodní branka Leroye Saného z 2. minuty a ekvádorská odpověď z kopačky Nelsona Angula o 7 minut později slibovali gólové hody. Nakonec ale rozhodl Gonzalo Plata v 78. minutě. Německo se 6 body vyhrálo skupinu díky lepšímu vzájemnému duelu s pobřežím Slonoviny a na úvod vyřazovací fáze v Bostonu se utká se 3. týmem ze skupiny A, B, C, D nebo F. Ekvádor nastoupí proti jednomu z vítězů skupiny.
8: A, B, C, D, E, F, G, H, H, H. Tak, to byly všechny fotbalové skupiny. A teď jdeme samozřejmě na počasí. Dneska bude v Ústeckém kraji jasno nebo polojasno. A přátelé, je to tady nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů. Zítra může být až 39 a v neděli čekáme dokonce okolo 40, takže o víkendu nejlépe se někam schovat, ideálně k vodě a do stínu pod strom. Každopádně dobrá zpráva je, že od pondělka mají teploty zase zpátky klesat nad takový ten náš český normál 25 a takový to klasický normální léto, takže nebojte se vydržet do neděle, pak zase to už bude dobré.
3: Tento víkend to bude nácvik na to, jak to vypadá v krematoriu, tak snad to zvládneme. No a jsme tady, je tady 9. hodina, s vámi dopolední show LSD, Lucka Schläger, Dan Rakacký a přejeme krásné dopoledne, hlavně krásný pátek.
8: Hezký den, přátelé, zůstaňte s námi, protože samozřejmě je pátek, hledáme tajný oběd, nás dneska čeká úplně poslední tajný oběd z Michael's Bistro, budeme dávat během dopoledne 3 nápovědy, kdo uhádne tajný oběd, dostává 2000 korun do Michael's Bistro občerstvení.

0: jízda. Takhle to má v pátek vypadat.
1: Bláznivá jízda.
0: Nebo ano.
1: S váma LSD. Lucka s Danem pochopitelně. Přijme vám hezký závěr vlastně. Vždycky říkáme hezký start do nového pracovního týdne, tak vám přejeme krásný konec toho pracovního týdne.
0: No, končí,
1: ať vám to odcípá.
0: Končí to hlavně školákům.
1: Končí to dneska především školákům.
0: Protože dneska, ale to ani nemusím říkat. Vy to víte. Vysvědčení. Já jsem si to všimnul, když jsem jel z Jirkova do Ústí nad Labem a kolem zastávek, jak čekali ty školáci a studenti, tak mě zaujala věc, jak se každý oháknul. Aha. Že si na ten poslední školní den vzali sváteční oblečení.
1: Co tě na tom zaujalo? To bylo od jakživa, tak si to taky pamatuješ, ne?
0: Já vím, ale takhle
1: běžně nechodí. Že jsme si vzali to nejsvátečnější, no jasně, že se běžně nechodí.
0: Pak se přemýšlí, co vezmeš paní učitelce, co jí dáš jako na rozloučenou.
1: A nad tím jsem se taky kolikrát zamýšlela, teď jako si všichni paní učitelkám, ale vím si, že to je jejich práce, oni jsou dneska relativně dobře placení,
0: no.
1: Když teď mě budou nesnášet učitelky. A mají všechny ty prázdniny a ještě chtějí dárky, rozumíš?
0: No tak...
1: To je povolání snu. No,
0: krásný. A teď
1: to
0: ještě
1: je povolání snu, za
0: dva měsíce volno, víc,
1: a ještě dva měsíce volno v podstatě. Ne, samozřejmě, tak paní učitelky mají určitě velkou trpělivost. Mm-hmm.
0: Já koukám, že i ty jsi se svátečně
1: ohákla. Já jsem si vzala šat. Dlouhý. Dlouhé šaty, ano.
0: Šat. Já jsem taky svátečně oblečen.
1: Ty nejsi.
0: A to ty nevidíš, já jsem si dneska vzal sváteční trenky.
1: Ne, ty jsi si poprvé vzal trenky.
0: Ne, sváteční trenky, já už jak se poznáš, že mám sváteční trenky.
1: Ne.
0: Nemají proužek. No ale pojďme to zase vrátit na zem. Takže samozřejmě přejeme, aby vaše dítka měla ta vysvědčení nejlepší. A pokud ne, tak je hlavně nebejte.
1: To se tak teď říká, že musíte opatrně. Já se taky jsem, když jsem sledovala teďka takový ty psychologický nebo sociologický průzkumy, ty data a takový ty fráze, že s respektem a člověk, aby nebudoval v těch dětech strach. To já se bála, že mě seřežou tím páskem, doma, rozumíš?
0: Takhle už ne dnes.
1: Celý dětství jsem se klepala a vlastně všichni ve třídě jsme se takhle báli, že jo? Mm. Bylo nás 26 a všichni jsme se báli, že dostaneme
0: taky
1: na prdel vařečkou.
0: Taky jsem tak měl.
1: Tak. Takže doba je jiná, doba je jinde a samozřejmě velmi respektující.
0: A nás v té souvislosti napadlo, milí naši posluchači, že i my bychom chtěli vysvědčení. Ale od vás. Vy jste naši učitelé, my jsme žáci a vy byste nás mohli ohodnotit jako na závěr školního roku, jak se vám to líbilo. Samozřejmě buď to slovně, nebo známkou.
1: Přemýšlím, jaký předměty my bychom měli vlastně jako na vysvědčení.
0: Tak zkus napovědět, no.
1: Tak nabízí se, že jo, komunikace,
0: ano.
1: Český jazyk a literatura, tak nám určitě sedí, empatie. Improvizaci bychom měli mít
0: taky
1: na vysvědčení.
0: No.
1: Jakou pohotovost.
0: No. A teď ještě jeden předmět.
1: Teď ještě jeden speciální předmět. Přebrektologie.
0: Zcela řekla.
1: Přebrektologie.
0: Přebreptologie.
1: Přebrektologie.
0: To jsou přebrektologie. A jo.
1: Přebrekt.
0: No vidíte, takže tady v tom předmětu se oba dva
1: takhle,
0: výborní.
1: Takhle, my jsme v tom výborní. Přebreptologie, si řek?
0: Já jsem jako přebrepty, že? Přebreptologie a přebrektologie, to je jako
1: to je podobný.
0: Nějaký rektální vyšetření, jako přebrektologie.
1: Každopádně ta nám jde na výbornou, no, ta přebreptologie.
0: Tohle umíme úplně skvěle, to nám jde. A vy nám můžete ty známky, anebo hlasovku klidně namluvit na náš WhatsApp 377-399-958 a prosím vás, nešetřete
1: buďte,
0: nás.
1: Ne, tady jsem chtěla říct, buďte tak na nás zlí jako na ty děti. Ne, právě proto mluvím o těch sociologických průzkumech. Nebuďte na nás zlí, rozumíš? Aby jsme neměli zbytečně strach, že nás doma dostaneme na zadek zbytečně za to vysvědčení.
0: To by se to ještě líbilo. To je zase víš, jak se ta situace mění, jo?
1: Jak se to pak v tom životě obrací?
0: Jak se obrací celý.
1: Dejte nám pořádnou nálož, ať dostanu doma druhou.
0: Tak pokud se chcete zapojit i vy dnes do našeho vysílání, můžete, máte tu šanci, dejte nám vysvědčení, prosím, oznámkujte nás. 377-399-958, to je náš WhatsApp a my se na to za chvíli podíváme. Ještě něco, Lucie?
1: Čekám na trpělivě, na své vysvědčení.
0: Dobře. A dáme si k tomu další muziku. Robin Schulz a teď Činasky 1970.

0: dobrodružek všem, především samozřejmě našim dětičkám, paní učitelkám, protože těm končí školní rok, začínají jim prázdně, dneska se jdou pro svoje velké vysvědčení, někdo dostává třeba to úplně první, že pro ty prvňáčky, to je velká, velká událost, takže v cukrárnách bude dneska narváno. S váma na Hit Radio Nerd Music samozřejmě vaše LSD a přejeme vám hezký den.
1: No a my jsme zkoušeli taky naskočit na tu vlnu vysvědčení a jsme vás poprosili, zdali byste vy nám taky dali nějaké vysvědčení, buď to slovně nebo známkou, jakkoliv, na náš WhatsApp 37 39 958, a Ladu Somutová napsala toto. Za mě máte výtečnou, vy dva patříte v rádiu k sobě, u vás se směju, někdy i brečím, hrajete bomba písničky a když přidáte videa na Instagram, tak to nemá chybu. Laduš.
0: To je hezký.
1: Děkujeme. Tak, Laduš,
0: děkujeme,
1: zdravíme do Chomutova.
0: Takže na zadek nedostanu doma.
1: Nedostaneš.
0: Je to dobrý.
1: Lucie je smutná teď, no.
0: Sakra. No nic, každopádně já jsem si říkala, můj milovaný kolegu, že kolegu,
1: a už je to tady.
0: Přebrektologie mi jde. Že ti taky vystavím vysvědčení, protože někde se dávají známky.
1: Ano.
0: My jsme na ně byli zvyklí, že jo? Ale teď se hodně razí ten trend toho slovního hodnocení.
1: Ano, je to takový detailnější trošku, než ta známka.
0: Je to detailnější, takový povídací. A já jsem si připravila jedno tady pro tebe.
1: Ale já nemám pro tebe žádný připravený, nevadí to?
0: Já mám, že mám samý jedničky, tak to
1: nemůžu. To už jasný, tam není co, ty jsi samý biče. Tak pojď sem s tím.
0: Tak jo. Společná sezóna od září do června utekla jako voda, Dane.
1: To je jako moje hodnocení tohle.
0: Ano, to je tvoje slovní hodnocení.
1: Dobře, tak pokračuj.
0: Tak prosím vás ještě jednou. Slovní hodnocení Daniel Rakacký, první ročník LSD, první A, máme to tady, konec školního roku. Protože nechci Dana zbytečně stresovat, aby neměl nějakou psychickou újmu, nedávala se mu žádné známky, jako třídní učitelka se mu dala pouze slovní hodnocení.
1: A takovouhle paní učitelku jsem si vždycky přál.
0: Magistra Lucie Šlek.
1: No, pojď.
0: Společná sezóna od září do června utekla jako voda, Dane. A ty si dokázal být skvělým parťákem do nepohody. Kombinace tvojí bystré hlavy, prořízlé pusy a lidské dobroty z tebe dělá, Danečku, moderátora, se kterým je radost sdílet jedno studio. Pod to se podepisuju, magistra Lucie Šlegr.
1: Já už jsem se to sdílet, to se říká i společné lože, jako já jsem čekal,
0: to je až ve druhém ročníku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinsa na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
4: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. 27. června si užijte v Chomutově Kino pod hvězdami. Sobotní filmový večer pod čirým nebem. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 110. 39,90 a Felix kapsičky pro kočky za 89,90 až do 30. června. Kaufland.
9: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: 9 hodin, 35 minut, posloucháte Hit Radio Nord Music, je tu páteční dopolední show LSD, Luzka Šlégr, Dan Rakacký a tohle byl Ale Farben.
1: A tohle bude pecka, protože kdo se chce najít zadarmo, tak právě teď dobře poslouchejte. Je tady náš úplně poslední červnový tajný oběd, kdy soutěžíme s Michael s Bystrem o poukázku na 2000 korun. Za 2000 se můžete najít Michael Bystro, přátelé. Tam mají takový dobroty. Čerstvý ryby, trhaný maso, tacos, lososa, pokéčka, samý mňamky. Je to takový bystro, nebystro,
0: já říkám. To zní zdravě hodně, tady
1: je to strašně zdravý, strašně dobrý, je toho hodně. Taková ta moderní kuchyně.
0: Moderní kuchyně.
1: Ano, dobrá, ano. Výborná. Oni se jmenují Michael's Bystro, ale přitom to je takový bystro, nebystro. Já říkám, jako bystro, restaurace, není to restaurace, za mě to není ani bystro. Ale dejte to sebou, rozumíš, dejte to sebou, můžeš to vzít do auta, do práce, všude funguje služba, že to přivezou do práce, co si taky můžete samozřejmě Michael's Bystro objednat, což já tady občas taky dělám, viď, Dané, objednávám si Michael's Bystro sem.
0: Baštili jsme to, je to výborný.
1: Je to fakt vynikající, takže dneska z Michael's Bystro úplně poslední tajný oběd, který vás čeká, hledáme ho podle nápověd a přichází úplně první nápověda.
0: Ta první nápověda většinou bývá hodně obecná, ale i tak už to můžete zkusit, tipnout si, pokud pak zjistíte u druhé nápovědy, že to nebylo dobře, můžete znovu poslat váš tip, jako nemusíte psát jenom jednu zprávu na náš WhatsApp. A teď ta nápověda číslo jedna. Tohle jídlo umí udělat nepořádek na tričku. Tohle jídlo umí udělat nepořádek na tričku. Pokud už trošku tušíte nebo si myslíte, napište váš tip na WhatsApp 37 39 958. No a uvidíme, zdali dneska po půl dvanáctý právě vy vyhrajete tajný oběd.
1: Mně každý jídlo dokáže udělat nepořádek.
0: No právě proto říkám, že to je hodně obecný. Jo? Tak jestli teď ještě nevíte, tak si počkejte, protože zhruba za 20 minut přijde napověda číslo 2.
1: Ano, tak zůstaňte s námi. A kdo už ví na 37 39 958 tajné jídlo?

0: Human Begin. Niko Santos už za malou chvíli dorazí na frněná, ne Lucie Schläger, ale Bára Poláková.
1: To vydržte, já nejsem.
0: Počkej, ne, nejseš samozřejmě, jsi úplně v pohodě. S vámi tedy taky Dan a to znamená, že posloucháte dopolední show LSD. A teď pozor, musíme to vypíchnout, náš Instagram.
1: Přesně tak, přátelé, tady velký den soutěží na našich sockách. Finále vyhodnocení všech našich soutěží na Instagramu. Hit Radio podtržítko Nord Music přetéká soutěžema.
0: Úplně, ale úplně.
1: A dneska je jejich finále.
0: Mezi 10. a 11. proběhne finále soutěže o lísky na One Republic. Ty dorazí do Prahy už zítra v sobotu do pražských Letňan, tak pokud se soutěžili, buďte ve střehu, protože právě vy můžete získat dvě vstupenky, ale tím to nekončí, protože
1: odpoledne někdo vyhraje 10 000 korun na benzín a ještě tam máme taky dvě vstupenky na Bagger Fest, který je zítra v Mostě, ano, v Bagger Parku Mosteckém na autodromu. Takže to je soutěž za soutěží, přátelé. Já teda nevím, co? Já bejt váma, tak jdu rychle na Hit Radio podtržítko Nord Music. Můžete jít na koncert, vem si.
0: No.
1: Můžeš jít na koncert, můžeš tam dojet vlastně zadarmo.
0: Vyhrát desítku, můžete.
1: Benzín v podstatě. No. A no, ještě zítra uděláš radost dětem, protože půjdeš na Bagger Fest, do Bagger Parku v Mostě.
0: Náš Instagram je pecka, je to bomba, kdo tam není, tak ten nežije prostě. Hit Radio podtržítko Nord Music, tam se všichni sejdeme.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
5: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Hledáte zábavu po celý rok? Kulturní centrum Bílina je místo, kde to žije. Koncerty, divadla, výstavy, plesy i akce pro celou rodinu. Sledujte program a bavte se s námi. Kulturní centrum Bílina.
12: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
13: Hit Radio. Když se probudíte do slunečné

0: Six, and you know what? Summer sounds better with Hit Radio. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Radio. Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park. Hit Radio Not Music, bude 10. hodina, pojďme na silnice. Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech a pozor, řidiči, pokud pojedete z Chomutova na most, tak je uzavřen část koridoru silnice 1/13 u Komořan a objížka vede přes Komořany, ale je to bez držení, ale je tam omezení, tak opatrně a nohu z plynu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: XXL Výprodej v online shop.cz.
2: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz. S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
4: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
10: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Český tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin pojede do Venezuely, kterou zasáhla dvě silná zemětřesení. Jihoamerická země nabídku z Česka přijala včera. Vyjíždí tam v 68 lidech, soběstační by měli být zhruba 10 dní. Tým je složený z hasičů Moravskoslezského kraje a Prahy. Poslanci se dnes vrátí ke schvalování návrhu zákona o státních zaměstnancích, jenž má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy ze snažšího propouštění odborníků. Oficiální e-shop pro nákup elektronických dálničních známek přešel na novou adresu. Důvody popisuje z Centra dopravních informačních systémů Radka Nastoupilová.
11: S přechodem na novou adresu dochází také k mírné úpravě vzhledu e-shopu, aby odpovídal jednotné vizuální identitě státních digitálních služeb. Tyto prvky ale nejsou rozhodující pro ověření pravosti webu. Nejspolehlivějším vodítkem je vždy adresa edalnice.gov.cz v prohlížeči.
10: Původní adresa edalnice.cz zůstává nadále funkční a uživatele automaticky přesměruje na novou doménu. No a tenistka Karolína Muchová postoupila v Bad Homburgu poprvé v kariéře do semifinále turnaje na trávě. Světová jedenáctka zdolala ve velkém vedru Kláru Tausonovou z Dánska po obratu ve třech setech. O postup do finále wimbledonské generálky se utká s Rumunkou Ruseovou.
12: Dneska, přátelé, jasno, vedro. Budeme se tady potit, protože nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů. Zítra 39 a v neděli čekáme okolo 40, takže opravdu opatrně někam si zalézt do chládku. Hlavně hodně pitného režimu, dodržovat ho, ale nebojte se, v pondělí všechno se vrátí do normálu. Klesne nám to a od pondělka zase klasických 25. Takže vydržet prdka do neděle.
0: Pokud se toho dožijeme teda, to je taky další
12: ale
0: otázka.
12: Ale to víš, že jo.
0: Jo, myslíš, že jo? No tak jistě. Je v pořádku.
8: Hit Radio North News.
0: A jedeme dál, je to dopolední show LSD, Lucka Šlégr, Dan Rakacký a dál taky hledáme náš tajný oběd. Je tady nápověda číslo 2.
12: Bez vidličky to jde jen velmi těžko. Pokud tušíte náš tajný oběd, pište na 37 39 958.
0: Hraje se poukázku za 2000 do Michael's Bistro, tak do toho a tady už jsou Imagine Dragons, Bad Liar.

0: tak všechno má.
1: Nová poetika, blízko, vy jste taky blízko nás, my jsme blízko vám, protože posloucháte Hit Radio Nord Music, krásný pátek přejí Lucie a Dan, dopolední show LSD.
2: A samozřejmě dneska slavnostní den, všichni to víme, rozdává se vysvědčení, poslední školní den v roce a my od vás tady od rána dostáváme také různá vysvědčení.
1: My jsme požádali.
2: My vám za to strašně moc děkujeme. My jsme si požádali.
1: No já jsem...
2: My jsme si na úřadě požádali o vysvědčení.
1: No, tak jsem řekl, ať posluchači nám taky vystaví.
2: Ty jsi tak jako nevinně řekl, ať nám teda vystaví. A vy jste se toho chopili bravurně a opravdu nám posíláte krásné zprávy a vyznání. Já se zase dojímám. Jako já jsem si myslela, že se dneska budu dojímat nad vysvědčením svých
1: no, ale
2: dětí, ale...
1: Tohle nás dostalo úplně.
2: To je prostě tak krásný.
1: Řekni
2: píše
1: Kamila.
2: Nám Kamil z Luxemburku. Já jenom bych chtěla upozornit, že máme teda zahraniční posluchače, můžete nás poslat kdekoliv na světě, vlastně přes aplikace Rádia CZ, kde nás evidentně poslouchá Kamil z Luxu, z Luxemburku.
1: Luxemburg, Luxu. Ano.
2: Ahoj Lucie a Dané. Vaše vysvědčení se rovná jedna s hvězdičkou. Ta hvězdička je za vysílání nevhodné pro děti.
1: Pamatujeme si, ano, v televizi to bývávalo, když byla hvězdička, děti museli do postele.
2: Jen zlobím, jste skvělý, díky Kamil z Luxu.
1: Výborný.
2: No, tak, tak děti jsou ve školách, ne, tak snad nás neposlouchají. No. Tak si to můžeme trošku dovolit.
1: No, ale úplně to zabil Martin, který nám poslal opravdové vysvědčení. Jako nekecáme, přišel obrázek, kde jsem já, je tam Lucie, je tam napsáno LSD, tak se jmenuje jejich show, 9 až 12, a teď tady máme teda ty známky. Takhle, řeknu rovnou, jsou to sami biče, sami jedničky, ono to vypadá, že se chválíme, ale to děláte vy, vy jste to napsali. A můžu to, Luci, projet? Moderování, jedna, profíci za mikrofonem, přirození a pohotoví, vždy perfektně naladění, hudební výběr jedna, skvělý hudební vkus, super, smysl pro humor, bez vás by to byla nuda, díky za smích, komunikace s posluchači, skvělý kontakt, reagujete a bavíte se s námi, energie za jedna, prostě máme sobě energii a týmová souhra LSD, Lucie, Dan, skvělá dvojka,
2: perfektní
1: chemie, která prostě funguje. Celkový dojem, jste naše jedničky, děkujeme, že jste s námi. Já jsem tak dojatej, taky.
2: Jako z té týmové souhry, z té perfektní chemie, můj manžel už má trošku strach, tu jedničku.
1: Nemá se čeho bát.
2: Každopádně my budeme pokračovat v tom, co děláme, máme vás moc rádi, my vás potřebujeme a tohle jsou nejkrásnější to vysvědčení úplně od vás, který my jsme dostat mohli. A já se přiznám, že tady přes léto nebudu, protože já jsem si opravdu vzala jako děti, já mám jarní letní prázdniny.
1: Měláš velkou chybu, ale.
2: Nebudu tady červené srpen a vlastně o to mě to víc, teď trošku mrzí a dojímá, protože...
1: Aby se pak nestalo, že třeba přijde v září a bude tady jiná Lucie.
2: No a už tam nebude perfektní chemie, ale neboj se.
1: Ne, a ještě mám jenom jednu poznámku k tomu, abyste i vy ostatní o to nebyli ochuzení, tak my to vysvědčení dáme na naše sociální sítě, na Instagram i na Facebook, abyste toho viděli a mohli se podívat. A není to o to, že se chlubíme, ale my z toho fakt máme upřímnou radost a děkujeme.
2: To jo, to nás moc potěšilo. Takže díky za to, ne, že my jsme s vámi, ale za to, že vy jste s námi. Díky moc.

0: Vincent Boone. 10.21 s vámi Hit Radio Not Music, dopolední show LSD, Lucka Schläger, Dan Rakacký. Je tady pátek a čeká nás úplně ale pekelně žhavý víkend.
1: Čeká nás pekelně žhavý víkend, hlásí se až 40 samozřejmě a my teď pro vás máme opravdu velmi, velmi důležité aktuální zprávy, protože je celá řada akcí na severu Čech, které se přizpůsobují těmhletěm hrůzným teplotám a ruší se. Jedním z nich je taky Baggerfest, ten se měl být v neděli, ruší se kompletně kvůli varování hydrometeorologického ústavu, bude náhradní termín, informace pro všechny, co mají vstupenky, ty budou platné na ten termín nový. Takže je důležitý na to upozornit a hlídejte si akce, pokud na nějaké jdete, protože opravdu spousta organizátorů díky té předpovědi, která má být šílená o víkendu, své akce ruší a přesouvá na jiné termíny.
0: Tak je to logický, při tom vedru hrozí, že se bude kolabovat a že budete mít úpal, proto opravdu spoustu akcí na severu Čech odpadá nebo se překládá, tak je sledujte a ještě jednou připomínáme, Baggerfest v Baggerparku bude přesunut na jiný termín, tento víkend se nekoná.
2: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinnou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás. Hippodrom Most.

0: tady, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutov.
2: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
3: Hledáte program pro celou rodinu? Tak si zapište neděli 28. června. Baggerfest 2026 v Mostě nabídne den plný zábavy, hudby a atrakcí pro malé i velké. Těšit se můžete na Míšu Růžičkovou, Bibi Boom, soutěže malování na obličeji a taky hit Radio Nord Music. Těšíme se na vás. Doražte.
4: Pozor, velká slevová akce vtedy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
2: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: melodie, kterou známe úplně všichni, Forever Young, ať to bylo od Gotha, ať to bylo od Alphaville, ať to udělal David Guetta, pořád je to stejný. Tady Hit Radio Nord Music, přejeme krásný dopoledne v práci, pokud možno trošku chladněji v práci, abyste měli. A tady je Lucie s Danem, dopolední show LSD.
1: A pokud možno odjíte někam k vodě, běžte se schladit. Mimochodem, já jsem si vzpomněla teď ještě na starý dobrý časy, když jsem ještě měla prodloužený víkend teďka s manželem v Řecku, kam jsme odletěli. A já jsem vůbec tady neinterpretovala jeden můj životní příběh a poznatek, že společnost se úplně zbláznila. Definitivně. Jsme úplně pomatený, jsme úplně, můžu to říkat, jak to si to myslím,
0: řekni,
1: jsme úplně mimo, lidi jsou úplně blázni prostě.
0: Čekal jsem horšího něco,
1: ale já jsem se ovládla.
0: Tak takže poslouchejte. Se vracíme zpátky v tobě na dovolenou.
1: Vracíme se na dovolenou do Řecka. Představte si, že manžel říká, prosím tě, tak se podívej někde na té pláže, tam je něco hezkého. Tohle, tak já jsem si to zadala, hledala jsem nějaký klub a našla jsem plážový klub, kde jako hrali živě jako DJové nějaké.
0: Takhle jo.
1: Tak přesně takhle. Tak tam seš v plavečkách, jo, mochýtečko v ruce. A přesně takhle jako tam máš jako přijet. A teď jsem přijel do toho klubu na motorce, jeli jsme přes celý ten ostrov a šla jsem si sednout na pláž a říkám manželu, tak běž si co a jak to tady funguje, já tady počkám. Sedla jsem si do první řady. Tak manžel říkal, vracel se za chvilku a říká, tak máčku, jestli chceš sedět v té první řadě, tak to stojí 180 euro. Druhá řada je za 160, třetí za 150 a takhle se to stupňovalo a ten nejposlednější řada od pláže byla za 90 euro.
0: Jo takhle, to byla, já myslel, že u DJ ta řada, ne, to byla
1: ne,
0: na pláži.
1: Na pláži, pláži. Jasný, kam sedla jsem se na pláž, na pláži. Takže 180 euro
0: jak
1: jenom slunečník.
0: Tak v kině to.
1: No počkej, 180 euro, ale pak ti donesli ten jídelníček a tam bylo další 200, že jo?
0: Yeah.
1: Takže, a já říkám, tyhle, co tady, říkám nic. Říkám, hele, nic, tady nebude, jako nejsme blázni. Jdeme dál a šli jsme vedle, kde byla taková cedula, že tam měli rybu, já jsem měla chuť na rybu s rejží. Tak jsme tam seděli, hele, to bylo, přísahám Bohu, přátelé, 10 metrů od tohohle toho plážového klubu, který byl vlastně jakoby virální, byl na těch sockách, že jo. To je vlastně o tom, že chceš do toho klubu, chceš tam udělat tu fotku, že tam jsi byla, že jsi tam skutečně to navštívila to místo.
0: Že to je takový trend jako.
1: Že to je přesně jakoby jenom trend.
0: Trendy.
1: A my jsme šli o 10 metrů vedle a tam byl prostě řek, takový sympatický starší pán, výborná kuchyně, výborná, za málo peněz. A já jsem tam viděla free umbrellas, na to říkám, já, když jsme se tady takhle najedli, mohli bychom si tady...
0: Takhle řekni, co neumí anglicky, free umbrellas, co to je?
1: Zdarma slunečníky, no, jo, zdarma slunečníky, pardon.
0: Každý není takový jako ty.
1: No, dobře. A já říkám, tady jsme se najedli, mohli bychom si na chvilku ten tý pláži odpočnout, jo, po tom jídlu. A on říká, já tady mám všechno zadarmo. Celý den, slunečníky, lehátka, tady můžete prostě být, jak chcete. A teď jsme seděli a můj Jirka říká, já mám chuť vzít ten amplion a zakřičet na ně, vy jste ale úplní kreténi, pojďte sem, tady je všechno zadarmo. A já říkám, ale o tom to právě není, miláčku. Problém je v tom, že ty chceš patřit do té komunity a chceš ukázat na Instagramu, na sociálních sítích, já jsem byl v tom klubu.
0: A já na to mám.
1: A já na to mám a jsem ochoten zaplatit 180 euro za lehátko v první řadě, abych se tam jenom cvaknul a dal si to na ty socky a řekl, já tam byl, přitom ze 10 metrů vedle je prostě úplně to samý. Možná ještě lepší ta kuchyň, hudba mu tam hrála, všechno tam měl ten pán. A je to úplně to samý, jenom nežiješ na těch sockách. Já jsem si říkal, ten svět je úplně pomatený, protože ten...
0: Postavený na hlavu.
1: Protože ten klub měl opravdu tu pláž narvanou za ten randál těch peněz. Ty lidi tam všichni leželi pod těma slunečníkama. A tenhle ten pán tam měl skromně pár, 3-4 deštničky obsazený, rozumíš? My tam teda pak zůstali celý odpoledne a byli jsme tam hrozně spokojení a koukali jsme, normálně já jsem z nechutí koukala vedle na ten klub plážovej, jak jsme úplně blbí. Nebo my ne teda, ale ten zbytek.
0: No, jako rozhodně tohle byla rada pro vás posluchači, teda pokud se vydáte na Santorini, tak nechoďte do klubů, který jsou na Instagramu a na internetech, koukněte se vedle, máte to za míň, ale je to příře jako víc, co, seš tam tom, jak jste byli v tom levnějším a řeš na ně, pojďte sem, teď to máte zadarmo, pojďte.
1: Ale oni nejdou.
0: Já nechcem, my chceme být tady.
1: My to chceme vyfotit.
0: My na to máme. Ne, neušetříte. Ty, to je fakt jako blázní.
1: Úplně bláznivý svět, přátelé. Tak použijte zdravý selský rozum a krásný prázdniny.

0: Hit Radio North Music, volám.
1: Haló, haló.
0: Haló, haló, vaše,
1: oběd zdarma.
0: Vaše LSD, přesně tak. A za chviličku budeme volat někomu z vás, respektive příští hodinku, protože máme tady náš tajný oběd, který hledáme. Dneska soutěžíme úplně naposledy, hledáme náš tajný oběd o 2000 korun do Michael's Bistra. No a je tady třetí nápověda, ta úplně poslední. Poslední oběd, poslední nápověda.
1: A zní, jsou to těstoviny.
0: Takže které jídlo hledáme? Pište na 3 sedmičky, 3 devítky, 9 5 8.
2: Já jenom ještě chci říct, viděl jsem ty typy nějaký a jak jsme řekli tu první, že to končí často na tričku, tak tam přišla odpověď, že zmrzlina. Byl dobrý oběd, ne? Zmrzlina. Tak zmrzlina to není, přátelé, ale tím, že jsme řekli, že jsou to těstoviny, tak už asi víte, tak jestli se na to přišli a už je vám jasný, jaký je náš tajný oběd, Lucie vám znovu zopakuje, kam posílat své tipy.
0: 3 sedmičky, 3 devítky, 9 5 8, já už si myslím, že naše posluchače tuto linku znají, i kdyby si je ve 3 ráno probudil.
2: No tak může někdo poslouchat poprvé třeba, že jo? Zdravíme nové posluchače.
0: Zdravíme.
3: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
4: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Single X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
8: www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
10: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
12: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
13: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
12: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
13: Když repráky, tak Mironet.
12: Klikni dvakrát.
14: Hit Radio North Music.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Krásný pátek všem, vaše Hit Radio New York Music s váma LSD, Lucka s Danem a věříme, že máte radost z vašich dětiček. Dneska je vysvědčení.
1: Vysvědčení, no. A pokud ne, tak máte radost z nás, protože my jsme s váma i v pátek a děláme vám ten den horký ještě příjemnější. A my jsme rádi, že s námi vysíláte, protože, Lucie, představ si to, Hit Radio New York Music poslouchají i v klášterci nad Ohří na zámku. Opravdu. Nekecám, protože nám...
0: Máš důkaz.
1: Mám důkaz, přišel nám odtamtud vzkaz.
2: Ahoj, tady Dáša a Alexandra. Zdraví jedné rádio Not Music a Daniho a Lucku.
3: A tímto bychom chtěli popřát našim zámeckým parťákům k narozeninám, a to konkrétně
2: Teodoře, Ivance a Mírovi.
3: A přejeme jim moc, moc zdraví parťákům k narozeninám, a to konkrétně
2: Teodoře, Ivance a Mírovi.
3: A přejeme jim moc, moc zdraví, hodně štěstí a...

0: máte tam evidentně veslo samá paní. Já jsem se taky přála být vždycky na zámku.
1: Jo.
0: Já jsem vždycky chtěla být bílá paní a převlíkala jsem se i na maškarním jako dítě, mám fotky. Vždycky jsem si hrozně být přála bílá u paní.
1: No tak ale
0: jsem se za ní převlékala.
1: To se ale splnilo, to
0: se. To se mi splnilo. Bílá jsem a paní už taky. Jsem taky.
1: Tak no? Možná by tě mohli vzít Klášterci na zámek. Kdyby jsi tam chodila strašit.

0: Enrique Iglesias, I like it. Bude 11 hodin, s vámi Hit Radio Nord Music, pojďme na silnice. Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech a pozor, nehodou máme v Ústí nad Labem v Palachově ulici a stejně tak v Litoměřicích v ulici České armády. V obou případech jsou tam dvě auta v sobě, tak opatrně, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
4: Letní slevy právě odstartovaly!
5: Zažij léto naplno!
4: Když zábava,
5: tak Mironet.
4: Klikni dvakrát!
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma!
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s...
8: Tisknu levně CZ.
9: Náplně hned. Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
0: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a vládou Andreje Babiše kvůli české účasti na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře nekončí. Hrad a Černínský palác se teď přou o to, kdo českou delegaci povede. Podle ministra Macinky to prezident rozhodně nebude. Více než polovina dlouhodobě měřících stanic v Česku včera překonala teplotní rekord pro 25. červen. Nejvyšší teploty se na řadě míst pohybovaly kolem hranice subtropického dne, tedy 35 stupňů. Nejvíc naměřili znovu v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Extrémní teploty trápí také zvířata v zoologických zahradách. Zvláštní péči vyžadují zejména druhy pocházející ze severských oblastí. Jak je pomáhají ochlazovat například v Olomoucké zoo, nám prozradí tamní mluvčí Iveta Gronská.
10: Ochlazování probíhá několika způsoby. Jednak mají napuštěné nejrůznější bazénky, jednak třeba sobě mají možnost se vysprchovat a to doslova. Jiná zvířata třeba chladíme tak u medvědů baribalů, tak je chladíme takovými zamraženými koulemi, které připravujeme. Takže nasypeme do kýble množství ovoce, které jim velmi chutná.
0: V ostravské zoo zase hojně využívají mlžné sprchy, které si užívají jak zvířata, tak také návštěvníci. No a fotbalisté Turecka se rozloučili s mistrovstvím světa výhrou 3-2 nad vítězem skupiny D USA. Spojené státy po dvou výhrách zakončily skupinu porážkou, která však už nic nezměnila na jejich prvním místě ve skupině. Ve vyřazovací fázi budou hrát v San Francisku s Bosnou a Hercegovinou.
11: Dneska na severu Čech jasno, polojasno, teploty až 37 stupňů, přátelé. Zítra ještě víc, 39 a v neděli dokonce 40. Takže opatrně na svoje zdravíčko, dodržujte pitný režim a buďte někde v chátku. Hele, to se... Vězně, ty se mají
12: v chládku,
11: kde se nemůže nic stát. A my jsme tady v takovém ohrožení, my slušní lidi, rozumíš?
1: Hit Radio Nord Music.
0: Je tady dopolední show, ale zde Lucka a Dan a za chvíličku si řekneme, kdo je nejvíc otravnej na světě. My dva to nejsme.
11: Tak to jsem ráda.

0: Single X, Mirka Miškachová, Cudzinka v tvojí zemi. Překlad do češtiny, cizinka ve tvojí zemi, když jste nerozuměli náhodou.
1: Doufám, že ne.
0: Tady Lucie s Danem, dopolední show LSD a samozřejmě vaše oblíbené Hit Radio North Music.
1: No a přátelé, nejvíc otravný v létě jsou komáři, tak tam se asi všichni shodneme, že to je něco, co jako tě fakt nebaví na tom létě.
0: Souhlasím.
1: Každopádně i takový komáři mají svoje preference, na koho se přisajou.
0: Nekecej. Jo?
1: No mají oblíbence, který sajou prostě.
0: Je teda fakt, že třeba, když jsme někde s někým, tak říká, na mě jdou a na mě nic, jako jo, no. Tak je to možný, že právě ty komáři to takhle vybírají.
1: A já to vím, nejde ani o krevní skupinu, nejde ani o barvu vlasů nebo očí. Přátelé, je to prokázaný, komáři milujou pivaře.
0: Tak teď to naprosto odporuje tomu, co jsem říkal. Že na mě nejdou.
1: Tak ty piješ tvrdý asi, ne? Co?
0: Piju pivo, dobře, ale je teda možný, že se pohybují někde, kde ty komáři nejsou, no?
1: Ne, ty máš ty sítě v těch oknech, rozumíš?
0: Nebo, takže počkej, mají rádi pivaře, to znamená, že jim voní, nebo asi chtějí taky pivo,
1: to prostě
0: ty komáři.
1: Je to prokázaný, že komáři víc letí na lidi, co pijou pivka. Ale víš co, možná máš, víš tak, když se říkáš, že má někdo sladší krev, že jo? Hmm. Tak vedle tebe, rozumíš, ty pak spíš, na tobě leží ta ženská po tom pivu, ona tě vlastně chrání tím svým tělem a chudák je celá poštípaná, proto ty to nemáš.
0: Že takhle ty jsi to, počkej, takhle jsi to ještě převrátila, jo, takhle, že jo.
1: Tak proto ty prostě nejsi nějaký poštípaný a ta žena.
0: Ale v nějaký moment bych jsem tam za ty komáry rád, že mi pomáhají.
1: Ona říkala, pojď Dané, já tě ochráním, skočí tam tu šipku na tebe. Ty jsi pil to pivo, veď, tak počkej, miluju komáry, to je lepší stvoření.
0: Přátelé, chlapi, pro vás tip na to, jak nalákat ženu.
1: Protože můžeš mě přikryt vlastním tělem, oni, já jsem pil to pivo, oni na mě teď jdou ty komáři.
0: Jsme to krásně vymysleli.
1: Přikryt mě vlastním tělem.
0: No.
1: A všichni jsou spokojení.
0: No.
1: Vlastně možná.
0: No všichni, komáři, manžel, manželka, všichni jsou spokojení. Protože komáři se ženili.
1: A kdo nezná komáři? Hele, to byla takhle, to byla moje nejoblíbenější písnička na základní škole.
0: A pojďme,
1: první stupeň.
0: Pane učiteli, pojďte prosím, si zaspívat, pojďte si prosím, zaspíváme si. Pane učiteli, prosím, zaspíváme si.

0: To je ale krásná písnička.
1: Taková blbost, takhle to udělá radosti, viď?
0: Přesně. Pojďme dát radši ty hity, který mají rádi naši posluchači. Věřím, že i tohle měli rádi, že jo? Ale tohle to je Taylor Swift na hit rádu Nord Music.

0: legendární melodie Guru Josh Project Infinity, s vámi Hit Radio Not Music. Taky krásný pátek přeju Luzka s Danem, dopolední show LSD.
1: Přátelé, už se vám někdy stalo, že jste potřebovali zdrhnout z práce dřív?
0: Vždycky,
1: aby
0: každý.
1: O tom nikdo nevěděl. A z rádia se špatně zdrhá dřív, aby o tom nikdo nevěděl. To je taková nevýhoda naší práce.
0: Nevýhoda, ale ty potřebuješ zdrhnout, viď?
1: Já potřebuji zdrhnout, protože mě dneska budou trhat zub.
0: Jo.
1: Já nejdu jako za zábavou úplně, jako jo. Nebude to úplně asi žádná sranda. Nic, jdou mi trhat osmičku,
0: osmičku
1: prostě. Zub moudrosti. A když jsem byla malá, tak jsem se chlubila, že už mi vyrostl a moje ségra mi tenkrát řekla, já říkám, já budu moudrá, vyrost mi zub moudrosti. A ona se mě tak koukala a řekla, a moudrá budeš, až tě vypadne.
0: Jo.
1: Jo, takže jestli to platí.
0: Takže až teď.
1: Jestli to platí, tak dneska mi ho vytrhnou a v pondělí si vůbec nebudeme dané rozumět.
0: Asi ne,
1: já přijdu úplně,
0: přijde úplně jiná, jiná Lucie.
1: Já budu moudrá.
0: Bez moudráku. Ale to ti teda trhají poměrně pozdě, já už mám všechny čtyři pryč.
1: Já, tak já jsem mladší o 10 let od tebe,
0: no, ale já to měl říct. Mě to ve 30 trhali, ne jako tobě.
1: Jo.
0: Jo, všechny čtyři mi šly pryč, nemám ani jeden, sami to slyšíte z toho vysílání.
1: Říkala
0: že už
1: sestřička v ordinaci, znáte můj názor na osmičky, nemají tam co dělat.
0: No nemají, překáží tam.
1: Mně taky ty osmičky překážejí.
0: No vidíš to, a co teprve ty čtyřky?
1: Já mám ty mi taky překážej. Akorát já mám osmičky v zubě, hubě,
0: jo,
1: i na hrudi.
0: No jasně,
1: já mám osmičky
0: samý
1: všude.
0: Samý číslo. Takže Lucie, upaluj,
1: každopádně
0: ať to stihneš.
1: Letím, mějte se krásně, přeju vám krásný víkend, užijte si to a za chviličku obídek.
0: Ano,
1: tajný oběd.
0: V finále našeho tajného obědu, kdy jeden z vás získá poukázku za 2000 do Michael's Bistro. Hlídejte vaše telefony, pokud jste posílali vaše tipy na to, jaký dneska máme tajný oběd. Lucie,
1: tak dobrou chuť a krásný víkend
0: a
1: pondělí.
0: Čau.
2: Hit Radio. Zapomeň na studený krabičky z lednice a tahání obědu do práce. Nech se od Hit Radia Nord Music pozvat na jídlo. A je jedno, jestli si dáš tacos, hovězí nebo burrito. Dopolední show s Luckou Schläger a Danem Rakackým, to platí za tebe. A to vždycky v pondělí a pátek, chvíli před pravým polednem. Celý červen tě zve na oběd Hit Radio Nord Music.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
6: Divadelní piknik v Mostě je tady. Od 30. června do 7. července vás čeká týden plný skvělého divadla i zábavy pro celou rodinu. Zažijte strhující inscenaci 294 statečných, legendární baladu pro banditu nebo rodinný program v parku Střed, divadelní tramvaj či šapito za divadlem. Přijďte na největší letní divadelní svátek amatérského divadla. Divadelní piknik 2026 v Mostě. Vstup na venkovní program zdarma. Program najdete na piknikvmostě.cz.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
8: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
9: Vraťme čas alespoň na jeden den.
10: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacy.
11: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
12: Velká devadesátková show.
13: Letní atmosféra.
14: Rodinná picnic zone.
15: A program pro děti.
16: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
17: Summer Mambo Festival.
18: 15. srpna Třebíblice.
19: Více na legendy v Třebíblicích.cz.

0: vypadne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Nord Music.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
0: Hitradio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle byla Amy McDonald, s vámi Hit Radio Nord Music, posloucháte dopolední show LSD a je tady poslední finále dnešního tajného obědu. Naposledy dnes rozdáme poukázku za 2000 do Michael's Bistro, který najdete v Teplicích, Bílině, v Ústí nad Labem a taky u jezera Most. A oni sází na kvalitu a proto si to máte vyzkoušet a proto my vám dáme teď jednou z vás tu poukázku. Bude to jeden z těch, který správně tipnul náš dnešní oběd podle nápověd a počítač vybral Katku, voláme Kátě do Teplic.
1: Dobrý den, prosím.
0: Dobrý den, nebo ahoj, tady Dan Rakacký, Hit Radio Nord Music, scháním Katku.
1: Ano, u telefonu.
0: Je to Katka u telefonu, někde na chodbě poslouchám, Katko, že jo, asi?
1: Ne, já jsem v ambulanci.
0: A můžeš, Katko, mluvit?
1: Určitě můžu.
0: Já ti volám proto, protože chci znát tvou odpověď na to, jaký byl dnešní tajný oběd, aby si mohla vyhrát poukázku za 2000 do Michael's Bistro. Povídej.
1: Já věřím, že to jsou špagety.
0: Jasně! Jsou to špagety přímo bolonský, protože špiněj, blbě se to jí a tak dále.
1: No jasně, děcka to mají všude i za ušima.
0: No, přesně tak.
1: Na tričko všude.
0: Katko, kdy jsi měla ty naposledy bolonský špagety?
1: No, já si myslím, že tak asi měsíc zpátky jsme si s přítelem vařili.
0: No vidíš to, a dneska se ti to hodilo, že jsi se na to vzpomněla a správně si napsala svůj tip. Já už jsem tady sám, Lucie odešla, možná jsi to slyšela, ona šla k zubaři.
1: Slyšela jsem.
0: Takže musíme to zmáknout sami. Každopádně poukázku máš za 2000, to si teda pěkně nacpeš. Nemusíš sama, můžeš někoho vzít do Michael's Bistra.
1: No, jasně.
0: Ty jsi z Teplic, takže v Teplicích víš, kde najdeš Michael's Bistro?
1: Vůbec netuším, já jsem právě, když jste vyhlašovali vlastně tohleto soutěž už někdy, já nevím, týden, jak byla svíčková,
0: ano.
1: Tak jsem googlila, že to jsou Teplice, říkám, tak fajn, aspoň nepadem nikam daleko, ale tak no. Podíváme, zadáme do Google
0: no,
1: a
0: jasně,
1: podíváme.
0: No jasně, ale to najdete, tě tam přivítaj, ty se nabaštíš a budeš na nás myslet, tak si se zadarmo krásně najedl.
1: Super.
0: No a když si na ambulanci řekni ještě všem, jak snášíš to vedro venku, máte tam klímu nebo máte vedro
1: v práci? Tady máme klimatizace, takže super. Takže a ani mi nevadí, že teda jsem v práci, takže paráda.
0: Takže radši budeš v práci zítra než venku, viď?
1: Jo,
0: je mi to jasný, rozumím tomu. Hele, gratuluju ti, nebudu tě zdržovat, protože máš důležitou práci, tak aby nebyl nějaký průšvih. A užij si to zítra v práci taky a hlavně neděli potom neschoř, protože v neděli budou největší tropy, má být
1: no, to bude mazet,
0: největší špička, vyhrožou. No jasně, no, ale musíme to přežít. No a v pondělí se zase sejdeme u rádia na Rupuzik třeba, jo?
1: Těším se, díky moc.
2: Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát.

0: Dopolední show ale zde pomalu, ale jistě jede do svého cíle. Lucie ta už odjela. Pondělí se těšíme na zážitky od zubaře, nějaký trhali osmičku. Bude to asi hodně výživný. No a louší se i Dan, nezapomeňte, že už za chvíli vás čekají ve 12 hodin srdcovky, taky nezapomeňte na naší odpolední show Padla, kde se na vás těší Kamil Bílský. Já vám ani dobu přeju hezký víkend, protože hezký teda bude až možná moc. Spíš vám popřeju, přežijte to všechno ve zdraví a zaříďte se tak, abyste se neupekli, protože opravdu velký vedra a tak dále, prostě přišly tropy. Dobrá zpráva, takový to světlo na konci tunelu je to, že od pondělka nastane to léto, jak ho známe a jak ho máme rádi, 25 a polojasno. Tak to vydržíme a pojďme si slíbit, že v pondělí 9 dopoledne se sejdeme opět tady u Hit Rádia Not Music. Mějte se hezky a opatrujte se. Ahoj.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Taky nechcete končit léto větou.
5: To zase nějak uteklo, viď?
4: Tak se zážitky od Alegrie se vám tohle stát nemůže.
6: Mami, ten Superland byl boží.
7: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
8: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
9: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
10: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
11: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
10: Romantika.
11: Sportáky.
10: Zábava pro děti a mnohem víc.
11: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Hledáte zábavu po celý rok? Kulturní centrum Bílina je místo, kde to žije. Koncerty, divadla, výstavy, plesy i akce pro celou rodinu. Sledujte program a bavte se s námi. Kulturní centrum Bílina.
17: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
18: Všude zdejší, všude je fajn.
1: Hit Radio North Music.
19: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: zlepší si náladu.
1: Zlepší si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na trase z Litvínova směrem do Mostu na kruhovém objezdu v Záluží blokuje provoz nepojízdné nákladní auto, počítejte s krátkým zdržením. A s omezením počítejte na trase z Chomutova na Prahu, u Března probíhá údržba mostu. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 900 952.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jezdí ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
5: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
6: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. 27. června si užijte v Chomutově kino pod hvězdami. Sobotní filmový večer pod čirým nebem. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přelce Daňková. Současná vlna veder tuzemské energetické sítě neohrozí. Nejčastější spouštění klimatizací zvýšilo spotřebu elektřiny oproti normálu v období provozní špičky zhruba o 1 až 2%. Zatížení sítí je ovšem ve srovnání se zimou o více než třetinu nižší. Současné horké počasí dává zabrat nejen lidem, ale také rostlinám. Nejvíce patrné je to u trávníků. Proč tomu tak je, vysvětluje ochránce přírody Vilém Jurek.
12: Když dojde při tak vysokých teplotách k seči a je odebraná poměrně velké množství biomasy, trávníky nám sežloutnou a víceméně svůj život přechází do podzemních orgánů a čekají na dobu, kdy zaprší a kdy se ochladí.
11: Kromě rostlin jsou teď podle Jurka v ohrožení živočichové, nedostatek vody a přehrátá krajina jim stěžují hledání potravy i ukrytů. Poslanci by se dnes měli vrátit ke schvalování návrhu zákona o státní zaměstnání. Ten má podle tvůrců ze řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy ze snadnějšího propouštění odborníků a z politizace státní správy. Teď ještě pohled k nám.
2: V Doksanech na Litoměřicku bylo včera opět nejtepleji v republice. Naměřili tu 37,5 stupně Celsia. Teplotní rekord pro 25. červen překonala více než polovina dlouhodobě měřících stanic v Česku. To nejhorší ale teprve přijde. Vlna veder bude vrcholit o víkendu, kdy mají teploty stoupat až ke 40 stupňům Celsia.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
2: V Mostě je 33 stupňů, v Děčíně 30 a v Žatci 32. Odpoledne bude na severu Čech jasno, přechodně místy polojasno a maximální teploty až 37 stupňů.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
13: 12 hodin, 2 minuty, je to tady, pravé poledne, poslední srdcovky školního roku 2026. Wow, toto uteklo. Přeju pohodový den, velmi tropický den samozřejmě, tak si to osvěžíme dalšíma legendárníma hitama. Dáme si 80, dáme si 90, teď jako první srdcovku i hit z roku 2001 a německý DJ Kate Resit, hit Life is too short, no a zároveň dneska bych chtěl vědět vaše vysvědčení, jo? Pojďme zavzpomínat v rámci dnešních srdcovek, ale pojďte se pochlubit tím, čím se normálně nechlubíme, jo? Hele, Samejma jedničkama, to se umí chlubit každý. Ale měli jste nějaký průšvih na vysvědčení? Já nevím, dvojku schování, propadli jste z nějakého předmětu, prostě stalo se vám to. Já se přiznám, že třeba na základní škole v 8. třídě jsem na vysvědčení měl ředitelskou dutku a jen tak jsem utekl dvojce schování. A je to venku. Teď jste na řadě vy. 777-937-777 je WhatsApp Hit Rádia. Těším se moc na vaše zprávy i hlasovky.
1: Hit Radio North Music.
13: A teď srdcovka číslo 1. Life is too short. Kate Resit. To se vám bude líbit.

0: Kate Resit, Life is too short, a teď určitě poznáváte také i nekonečný příběh. Jasně. Jestli jste si doteď říkali, já tu melodii od někud znám, tak nemáte zač. Never ending story.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: No a nekonečný příběh, tak to je taky vysvědčení, že jo, který se dneska opět nosí domů. A já jsem se vás ptal, jestli se můžete taky pochlubit s něčím, s čím se normálně jako nechlubíme. Jestli jste měli nějaký průšvih na vysvědčení. A mám tady hlasovku.
3: Ahojky, tady Jarka. Tak já se teda pochlubím taky, já jsem též měla ředitelskou důtku a dvojku schování, ačkoliv do dneška to nechápu, já byla hroznej zprateček, ale prostě fakt hroznej. A dodnes, když se setkám se svými spolužáky, když máme třeba nějaké sezení v hospůdce po letech, tak si mě každý pamatuje jako tu strašně zlobivou holku.
0: Děkuju za hlasovku, já bych na to byl pyšnej. To se prostě pamatuje hezky. Díky. Co vy, měli jste nějaký průšvih na vysvědčení? Dejte taky vědět na 777-937-777. A já vám tady dám srdcovku s číslem 2. Klidně u toho můžete plakat, ono jak jsme jako celý spocený, tak to nebude vidět. Oscarový hit z 90. let. Legendární film Philadelphia, Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Na Hit Radio.

0: Holky Spice Girls jenom pro vás, Wannabe, další srdcovka na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A musím teda jako říct, že když koukáme do zpráv na WhatsApp 777-937-777, tak se nestačím divit. Děvčata a holky, masakr teda, to je jedna dvojka schování za druhou, dokonce i trojka. Tady třeba Jana píše, ahoj Jirko, tak já měla na střední dvojku schování za neumluvené hodiny a kouření na záchodě. Zdraví Jana. Další zpráva je taky od Jany a ta píše, tak já se teda taky přiznám, v 9. třídě jsem dostala trojku schování za záškoláctví. To byl tenkrát takový průšvih, že jsem sekala latinu celou střední a ani jeden den jsem za školu nešla. Tenkrát mě přišla zmátit i babička. Přeju pěkný den. Zajímavý. Tak a co vy, chlapi? Vy jste jako úplně jako vzorní? Vzorňáci, jo? U nás na západě Čech se říkávalo vzorňácí. Dejte vědět, 777-937-777. A my si dáme mezi tím další srdcovku a ty trošičku ze stárnem. Půjdeme do roku 1981. Tohle je hit, který už má šediny v roce 2026. Ale stojí za to si ho připomenout. Takže, kdo jste taky udělal nějaký průšvih na vysvědčení, pojďte dát ruku nahoru, normálně se přilažte. Jak tady zpívá Otavan, pojďme dát všichni prusedáři. Hands up!

0: Srdcovka na Hit Radio Simple Plan ve 12 hodin 21 minut.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Dneska vzpomínáme na vaše průšvihy ze školy, co jste si přinesli domů na vysvědčení a na věci, se kterými jste se prostě nepochlubili ani doma svým dětem. Jako píše Petr, ahoj, tak dneska do rádia řeknu něco, s čím jsem se opravdu nepochlubil ani vlastním dětem. Měl jsem dvojku schování za to, že mě načapali s cigárem na dívčích záchodech. Šel jsem na to fikaně, většinou kontrolovali jenom klučičí záchody. Já jsem šel na dámský nebo na dívčí a tam zrovna vykonávala svou potřebu paní ředitelka. No jo, karma. Tak krásný, díky. Co hlasovky?
2: Krásné dopoledne. Tak ani já jsem nebyla lepší, musím se přiznat. Nevím, jestli to byla 6. nebo 7. třída. Jsem dostala třídní důtku za to, že jsem řekla své spolužákyni, že je zmije jedovatá. No, mně to nepřišlo nic špatného, ale když si to zasloužila, ale bylo to rychlý. To je jen tak pro úsměvné dopoledne, nebo vlastně odpoledne. Krásné odpo, hela.
0: Děkuju taky moc za zprávu. Ty zmije jedovatá. V čem to bylo? To bylo v nějakém filmu? Ve kterým? Mrazík! Určitě, Nasťo, ty zmije jedovatá, určitě, to je z Mrazíka, ale hezky, dobrý. Jinak hemží se mi to tady se mýma dvojkama a trojkama schování, tady ještě v rychlosti Eva, pěkný den, taky se přiznám, na průmyslovce jsem měla nejdříve ředitelskou dotku a pak aj dvojku schování za neomluvené hodiny, šla jsem to říct nejdříve tačkovi, ten se jenom usmál a mávnul nad tím rukou a prý to mamce nějak vysvětlí. Mamka je hrozný generál, ta by mě přizabila, tak taťka už dopředu želil průšvihy. Zdraví Eva. To je tak krásný, to je tak krásný. Slibte mi, že jednou to řeknete i vašim dětem. Jo, někdy, až budou dospělí samozřejmě, tak se taky pochlubte. Díky moc za všechny zprávy, které jste mi poslali. Jsem rád, že tady nemáme jenom vzornou třídu, ale že jste si užili taky trošku srandy v těch školských letech. My si dáme za chviličku srdcovku na přání. Která to dneska bude? Tak to nevím. To nevím, no. Ale protože je pátek, tak bude narozeninová. Takže ještě v rychlosti 777-937-777. Napište mi rok, ve kterém jste se narodili a já z toho roku zkusím najít nějakou fakt jako topovou věc. Za chviličku, srdcovka na Hit Radio.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu
4: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
5: Klikni! Co frčí tohle léto?
6: Ravensburger kanetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
5: Ideální na prázdniny.
6: Doma, venku, na dovče.
5: Beru!
6: Když hry, tak Mironet.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
12: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
12: Já chci hot dog.
15: Já mám chuť na matcha latte.
16: Taky beru hot dog a klid v autě.
8: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOL si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
17: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
18: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: is falling down. Leone s hitem Don't Worry, je 12:34, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A pojďme si teď spolu zahrát takovou hru, připravte si mobilní telefony, budete je potřebovat a rovnou si naťukejte číslo 777-937-777. Možná pro jistotu dopředu si ho normálně uložte jako Hit Radio, i to máte úplně jednoduchý, protože je před námi srdcovka na přání a já se nemůžu rozhodnout. Jdeme do roku 1984. Chtěl jsem, abyste mi napsali, v jakém roce jste se narodili, tak pokud zrovna tohle je tedy váš ročník, ne ročník, ale rok, 1984, tak tady jsem našel dva naprostý hudební klenoty. A nevím, prostě nevím. Ten první hudební klenot je Prince. Tohle je nádhera. Tohle může už za chviličku hrát. A nebo ten druhý hudební klenot, mezi kterým se rozmýšlím z roku 1984, je tohle. To je souboj titánů normálně, to jsou dvě velmi těžké váhy. A já bych teď chtěl vědět, co byste chtěli slyšet z roku 1984. Tak napište, jestli Krotitelé duchu, anebo Prince. Jo, klidně ať je to co nejrychlejší, dejte tam jenom duch, nebo Prince, duch, nebo Prince. A první, úplně první zpráva to rozhodne. A ta úplně první zpráva už tady je. Nemám tady podpis, což nevadí, ale vidím, že se ještě jako píše, tak schválně, jo. Carlos, ještě to dopsal. Carlosi, byl jsi fakt jako první, byl jsi první a rozhodl jsi, že dneska z roku 1984, ano, se vydáme po stopách duchů. Na každém maškarním bále se objeví někdo, kdo jde za Krotitele duchů. Mimochodem, režisér tohoto filmu byl slovenského původu. Tak si ten pátek pojďme zpříjemnit. Dejte si volume doprava, vykašlete se na to, že se venku nedá dejchat a pojďte se trošku zapotit. Ray Parker Junior a Ghostbusters!

0: Smith Stargazing, tedy pozorování hvězd, ty hudební hvězdy našich srdcí, tak ty už jsou za námi, srdcovky pro dnešní den končí. Samozřejmě, že i dnes máme pro vás další dávku legendárních hitů z 80. 90. lety z milénia, protože večer od 18 hodin až do 21, tak můžete poslouchat náš speciální pořad Hit Radio Klasik, kde právě tyhle hity zazní. Dneska je pátek, takže v trošku možná i popovějším rytmu, jo, a stylu hlavně. Já jsem Jirka Plnář, jsem moc rád, že posloucháte Hit Radio a že i ten poslední den školy trávíme takhle společně. Že vzpomínáme i na školní průšvihy. Vzpomínáme na krásné hity. No a my v tom dál budeme pokračovat. Do 13. hodiny nabídnu ještě například Bruno Mars, nebude chybět ani skupina Krištof. No a když už teď bylo těch pozorování hvězd, tak jenom kdybyste chtěli, tak dneska v noci bude asi 30 stupňů. Takže kdy jindy vyrazit někam na vyhlídku a pozorovat noční oblohu než dneska, protože ta tropická noc, kdo ví, jestli náhodou není jedna z těch posledních. V pondělí začínají prázdniny, je teda úplně jasný, že od pondělka už bude jenom pršet. To je Murphyho zákon skválnosti, který u nás v našem životě v Česku funguje pořád. Tak buďte s námi, za chviličku nejnovější zprávy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
3: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinza na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
2: Jezdí ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
3: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
4: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě.
7: Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
8: Hledáte zábavu po celý rok? Kulturní centrum Bílina je místo, kde to žije. Koncerty, divadla, výstavy, plesy i akce pro celou rodinu. Sledujte program a bavte se s námi. Kulturní centrum Bílina.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Oscarový hit Hunter X. Pokud máte děti na prvním stupni, tak předpokládám, že tuhle písem stejně znáte. Každý den vám hraje doma v tom seriálu. Tak teď alespoň takhle pro připomenutí i na Hit Radio. Tohle byl poslední hit mezi 12. a 13. A my jdeme také na aktuál.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V Novém Městě pod Smrkem probíhá ve Frýdlantské ulici výstavba obchodního centra a silnice je tady neprůjezdná. A na uzavírku narazíte taky na Děčínsku. U Janova ve směru od Hřenska je komunikace neprůjezdná z důvodu sanace svahu. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 900 952.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 13. hodina, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Letošní komunální volby se uskuteční podle očekávání 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Předpokládané druhé kolo senátních bude 16. a 17. října. Termín stanovil prezident Petr Pavel. Regionální volby se musí konat vždy v pátek a v sobotu 1. úplného říjnového týdne. Ministr školství Robert Plaga chce, aby rozpočet ministerstva školství v příštím roce meziročně vzrostl o desítky miliard korun. Řekl to dnes ve Velkém Ořechově na Zlínsku, kde předával školákům vysvědčení. Letos pracuje ministerstvo školství podle schváleného rozpočtu s výdaji 284 miliard korun. Dnes se připomínáme Mezinárodní den boje proti drogám. Cílem je upozornit na rizika spojená se zneužíváním drog a nezákonným obchodováním s nimi. Co všechno můžou způsobit, řekne policejní preventistka Monika Šindlová.
10: Zneužívání drog vede k vážným zdravotním problémům. Například jde o poškození jater, ledvin nebo rozvoj duševních poruch, jako je deprese, paranoia či úzkostky. Drogy vedou i ke kriminalitě, ztrátě zaměstnání, rozpadu rodinných vztahů nebo bezdomovectví.
9: A důsledky užívání drog se netýkají jen závislých, dopadají také na zdravotnictví, policii, soudy a sociální služby. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Most rozšiřuje legální plochy pro graffiti. Jedná se převážně o technické stavby a objekty, které už jsou graffiti dlouhodobě pokryté. Město tím chce podpořit kreativní využití veřejného prostoru, nabídnout vhodné místo pro umělecké vyjádření a současně omezit nelegální sprejerství na ostatních objektech ve městě.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Na severu Čech se odpolední teploty budou pohybovat mezi 33 až 37 stupni, na horách kolem 28 a čeká nás většinou jasná nebo skoro jasná obloha.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Po obědě pokračujeme dál, 1 hodina odpoledne, jsem rád, že i v pátek po vysvědčení posloucháte Hit Radio. Pokud už jste na cestě, že jedete někam na dovolenou, no tak snad teda máte v autě příjemněji, snad tam máte dostatek vody, no a snad máte dobrou náladu, jo. Hele, na druhou stranu, pokud to vysvědčení nebylo úplně podle vašich představ, co vám domů děti přinesly, tak Vy jste taky nebyl úplně svatý, ne? Tak je to jenom vysvědčení. A myslím si, že je důležitý nebrat se tak vážně. A to umíme i my tady na Hit Rádiu. Tak se pojďme dát první hit v této hodině, takový, který byste absolutně nečekali. Rok 1984.

Nebojte se, pořád posloucháte Hit Radio, jenom je nám možná trošku horko a tak jsme se maličko zbláznili, ale proč ne, teď nám začínají prázdniny. Rok 1984, Pepa Melen, nádhera.

Na páteční odpoledne po obědě Shane Ward. Teď už je venku fakt jako nechutně, jo, na rovinu. Takhle po tom pravým poledni nic příjemného a bude to ještě horší, víme to dobře. O víkendu mají padnout čtyřicítky, teplotní rekordy přepíšou naší českou historii, tak pokud půjdete ven, nezapomeňte se namazat padesátkou, když možná, ono vlastně jako v tomhle vedru, ono je to asi úplně jedno. Si myslím, že dokonce místo opalovacího krému můžete rovnou použít grilovací koření, protože... To nemá vlastně jako smysl. Dáme si Imagine Dragons s hitem Radioactive. Venku to bude o víkendu taky tak trošku radioaktivní. Tohle je hit z jejich úplně první debutové desky. A stojí za to. Tak si ho užijte. Jsme Hit Radio. Je pátek odpoledne.

0: Lasgo na Hit Radio, tedy belgická zpěvačka. Když jsme v té Belgii, tak Belgie na mistrovství světa ve fotbale taky teda zažívá docela studenou sprchu, což v těchto tropech zní jako super věc, ale realita je samozřejmě jinde. Belgie jasný favorit skupiny a teď dokonce to vypadá, že by ani nemuseli postoupit stejně tak jako Česko do vyřazovacích bojů. Úlet, mazec. Je před nima například i Egypt, i Irán. Já si říkám, že těch překvapivých výsledků je letos teda na šampionátu až. No a pro nás to teď bude ještě náročnější, protože pokud sledujete fotbal, tak určitě víte, že Patrik Schick, náš útočník, pověsil repre kopačky na hřebík a my tak musíme najít někoho, kdo si vezme dres s legendárním číslem 10 na sebe a s ním i zodpovědnost. A nebude to nic jednoduchýho. Čeká nás asi složitá cesta, ještě navíc, když nám potom po mistrovství světa začne Liga národů a tam máme ve skupině Anglii, Chorvatsko a Španělsko. No vidíte. A zítra bude horko. Já myslím, že teprve to pravý horko ještě přijde, se proti ním postavíme. To bude hodně zajímavý. I got a feeling, mám takový pocit, že nám bude horko všem. Ale ještě je to spousta času, pořád se můžeme ještě jako natrénovat. Za chviličku, Black Eyed Peas, I got a feeling, na Hit Radio.
1: Z práce domů, to může být dlouhá cesta. Ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio North Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
2: Pod větruší, centru Ústí nad Labem, je to tam úplně ucpaný.
1: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio North Music.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. 27. června si užijte v Chomutově kino pod hvězdami. Sobotní filmový večer pod čirým nebem. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tudu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
8: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
9: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mirá.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na Hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Tomáš Klus.
9: Xindle X.
10: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
9: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
10: www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
12: Firma Havelka Uhelné Staré, dobrý den.
13: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
12: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
13: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
12: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
13: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
14: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
15: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
10: Skočte si pro Magnum na Nuk za 29,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Bila klubu za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.

Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem.

Larson na Hit Radio ve 13 hodin 37 minut. Posloucháte Hit Radio. Už jste v autě? Dneska to bude jako náročnější než jindy. Hlavně teda večer, nejenom kvůli počasí, ale spoustu lidí nechává odjezd na prázdniny až na večer a na noc, což je rozumný, že jo? Protože v tomhle vedru to je fakt peklo, to víte sami, pokud teď řídíte. No a my to pro vás sledujeme, takže dostanete z našeho vysílání aktuální info z dopravy a vlastně vy nám s tím můžete taky pomoct, stačí na WhatsApp poslat zprávu nebo hlasovku, když natrefíte na nějaký problém a my vám ještě navíc za to dáme dvojku na benzín, jako poděkování, že jste součástí dopravní hlídky Hit Radio. Podrobnosti buď na našem webu, anebo samozřejmě dneska odpoledne mezi 15. a 18. Protože poukaz na benzín rozdává naše odpolední show.

0: Dašel si ten hosty na Hit Radio. Bude 2:45. Jestli máte na sobotu nějaký plány, nebo i na neděli samozřejmě, chcete vyrazit na nějaký koncert, festival, doporučuju, podívejte se vždycky na sociální sítě, popřípadě na internetové stránky, jestli náhodou to nebude zrušený, protože v Česku se spoustu akcí ruší kvůli těm 40, protože samozřejmě víme, že to je o zdraví. Co se ale neruší, tak se neruší velký koncert skupiny One Republic, který bude na letiště Praha Letňany zítra večer. Tom Grinen bude předskakovat a One Republic potom večer rozpálí to svoji mega show. No a proč o tom mluvím? Protože za prvý je to dobrá zpráva, že to neruší, a za druhý, tady pro vás mám dva lístky. Budu vám je rozdávat dneska po 14. hodině, tak buďte s náma.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Vítejte v areálu Hippodrom Most. Místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás. Hippodrom Most.
6: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
7: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
8: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi. Ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
7: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
8: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomnost ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do syta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
7: Takže za zvířátky do ohrádky zooparkzelčin.cz.
6: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčin.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Klikni! Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
11: Co to je?
10: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
11: Ideální na léto s kámošema.
10: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček.
11: Tak to beru.
10: Když hry, tak Mironet.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Be Mine na Hit Rádiu za 2 minuty budou 2 hodiny odpoledne. Máme pro vás aktuální zprávy. Lucie nám řekne všechno, co potřebujeme vědět. A ještě předtím rychlý pohled na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na trase mezi Mostem a Louny na úrovni Bělušic bourala 2 osobní auta, projíždějte tam opatrně. A v Litoměřicích v ulici 28. října u křižovatky s Horovou probíhají stavební práce a silnice je tady uzavřená, tak s tím počítejte. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: $178 000 dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přelci Daňková. Hasiči čekají o víkendu více výjezdů kvůli vedrům. Lidem doporučují zvýšenou opatrnost. Co přesně to znamená, vysvětluje jejich mluvčí Kristýna Posekaná.
4: My pořád apelujeme na všechny, aby sledovali ty výstrahy meteorologů. Tam, kde platí už třeba nebezpečí požárů, jako je ten Jihomoravský kraj, tak tam opravdu doporučujeme všem vůbec, aby nerozdělávali ohně v přírodě. Je sucho, může taky foukat a to všechno přispívá potom ke vzniku a potenciální taky šíření požárů v přírodním prostředí.
3: V těchto horkých dnech bychom měli dodržovat také pitný režim a pohybovat se zejména ve stínu. Policie našla pohřešovanou 13-letou dívku z Tachovska. Ve čtvrtek se šla vykoupat ve Stříbře a domů se nevrátila. Je v pořádku. Z důvodu zhoršeného psychického stavu ji policisté předali do péče záchranářů. Paliva na Slovensku minulý týden výrazně zlevnila. Cena nafty u čerpacích stanic v zemi už dosáhla svého minima od začátku března, kdy pohonné hmoty začaly zdražovat kvůli válce na Blízkém východě. Benzin Natural byl nejlevnější od druhé poloviny března. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Požární semafor v Národním parku České Švýcarsko přepnul na červenou, tedy nejvyšší stupeň výstrahy před požárním nebezpečím. Červená znamená, že návštěvníci nesmí do lesu Národního parku vstupovat v nočních hodinách a k návštěvě smějí využít pouze značené turistické trasy. Samozřejmostí je zákaz kouření, rozdělávání ohně a používání vařičů.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
5: Odpoledne bude na severu Čech většinou jasno, nejvyšší teploty naměříme mezi 33 až 37 stupni. I zítra nás čeká většinou jasná obloha a teploty až na 39.
1: Jirka Pelnář, Hit Radio.
6: 2 hodiny odpoledne, pátek, vysvědčení, začíná dovolená, prázdniny, to je nádhera, to je krásný. S tím se ale taky jako ruku v ruce pojí celkem zajímavá informace, kterou tady mám připravenou zase od našich odborníků do našeho pořadu Pravda nebo Bullshit. A je to dovolená a hádky. Jako zajímavý číslo. Dáme si tady jednu rozchodovou píseň, Gautier a Kimbra, Somebody Did I Used to Know, a pak se do toho pustíme. Tak jsem zvědavej i na vaše názory. Jsme Hit Radio. No, no, no, think of when...

0: Dvě hodiny odpoledne s vámi Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A vždycky takhle ve dvě odpoledne probíráme zajímavá témata. Já se vždycky ptám na váš názor, protože na tom mě záleží úplně nejvíc a hlavně mě to taky zajímá, jsem trošku zvědavej. A dneska tady mám...
1: Vědci
0: tvrdí, že 31% lidí v Česku se pohádá na rodinné dovolené o letních prázdninách. Ty jo. 31%, úplně jako na rovinu, je na mě až dost vysoké číslo. Tak jak to máte vy? Co si o tom myslíte? 777-937-777 je číslo na WhatsApp do Hit Radia. A pojďme se teda o tom trošku pobavit. Máte vy dovolenou s dětma vždycky jako procházku růžovým sadem? A nebo už cítíte takový malý tlak, když sedáte do auta, pak je tam jedno blbý předjetí, jeden blbý klaxon a už najednou začínáte pokoukávat potom vedle a začínáte se tam hádat přes okýnko, pak se podíváte na druhou stranu, tam vidíte ten tón, nebo slyšíte ten tón, jakým se na vás dívá vaše partnerka, pánové, že jo, to je prostě vždycky, nedívej se na mě tímhle tónem, to známe úplně všichni. Tak... No, jak to je u vás doma? Dejte vědět, mají vědci pravdu, anebo ne? Je 31% to reálné číslo? Díky, dejte vědět. Takhle, dáme si dva hity a pak to probereme, ale už tady koukám na zprávy a tam, haha, jenom 30%, tak ty jsou úplně mimo. Tak uvidíme.

0: Shawn Mendes. Jako další letní hit do tropického pátečního odpoledne. Jsme Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A dneska řešíme téma, že...
1: Vědci
0: tvrdí, že 31% lidí v Česku se pohádá na rodinné dovolené. Je to tak? Je to možný? Je to reálný číslo? Tak Lenka z Jaroměře píše, ahoj, tak to mi přijde jako opravdu hodně málo procent. Ale ano, za vše může tchyně. Výborně. 31%. Je to reálný číslo nebo ne? Tady jsem někde viděl, byla taky moc hezká zpráva. Tady. To znamená, že 69% lidí jezdí na dovolenou solo? Logicky, ano. Co hlasovky? Pojďme si poslechnout vaše příběhy.
2: Krásné, dobré odpoledne přeju. No samozřejmě, já bych taky typovala, že to je víc než 31%. Já bych chtěla říct příhodu, my jsme jednou jeli na dovolenou z Chorvatska. No. Samozřejmě už tam byla při odjezdu taková trošku ponurá nálada. Takže samozřejmě podívej se doleva, nekoukej na mě tím tónem, přesně jak říkáš. Ale dojeli jsme do Vídně a nějak jsme prostě nebyli navigace, takže jsme někde zabočili blbě, zajeli jsme k benzíně a já říkám, běž se zeptat na tu benzínu, kudy se jede směr Praha. Ne, nejsem blbej prostě, tak jsme se tam samozřejmě motali půl hodiny. No, pak jsme se šli zeptat na tu benzínu, on šel na záchod, já jsem šla se zeptat kudy. Německy jsem neuměla, takže ani anglicky, pán mi to vysvětlil. Doleva, doprava, no samozřejmě jsme věděli, ale celou cestu z Vídně až vlastně na české hranice se mnou tenkrát partner nepromluvil. A přesně ten vražený pohled v momentě, kdy on se podíval doprava ze své pozice, takže jsem si říkala, že kdyby ten pohled měl nože v sobě, tak už jsem probodnutá tisíckrát. Tak čau.
0: Moc děkuju za tuhle hlasovku. Dámy, tohle si zapamatujte, teď jste slyšeli skutečný životní návod, jak se to nedělá. Jo, takhle prostě ne. Nikdy po nás nemůžete chtít, aby jsme se my, chlapi, šli zeptat na cestu. Když už se rozhodneme, tak to děláme sami. Uděláme to tak, aby byste to neviděli. Ale nemůžete nám říct, prosím, nikdy. Běž se zeptat, oni ti poradí. To je taková školácká chyba. Tak, ale máme v tom jasno. Super. No, doufám, že alespoň jednu zprávu objevím, že to je u vás doma naprosto v pohodě. Že máte ty rodinný dovolený v klidu, že se nerozhádáte. Tady mám jednu. Hele, s rodinou dovolenou problém nemám. Jezdím na dovolenou sama. Manžel zůstává doma a já si to užívám s kamarádkama. Taky dobrý recept. 777-937-777 je číslo na WhatsApp. Pište mi i vaše další názory, popřípadě zkušenosti. Navíc za dnešní názor, tak já vám dám i lístky na zítra na One Republic, který budou v Praze. Dobrý, co? Jenom tak. Mírnix, týdnix. Tak když tak do té zprávy i napište, chci lístky, abych věděl, že máte zítra čas.

0: si náladu.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Když duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: ztrácí.
1: Poetika na Hit Radio, mám pocit, že tě ztrácím. Za chviličku Purple Disco Machine.
2: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
1: A jdeme to rozseknout.
2: Vědci
1: tvrdí, že 31% lidí v Česku se pohádá na rodinné dovolené. Podle toho, co vy píšete na WhatsApp Hit Radio s číslem 777937777, tak...
2: Vědci
1: bych řekl, že jsou úplně, ale úplně mimo. jakože nás absolutně neznají, protože tohle je krásná zpráva, která sem přišla. Kdo se nepoštěkal na rodinný dovolený, jako by tam nebyl. To asi mluví úplně za všechno. A ještě tady mám od Hanky taky jednu dobrou radu, takže pokud budete vyrážet dneska nebo už o víkendu na rodinnou dovolenou, tak Hanka píše, hele, když už na společnou dovču jedeme, poštěkáme se hned na začátku a pak je celý týden klid. Nádhera. Podívejte se na váš mobilní telefon, jestli vyhráváte lístky na One Republic, který budou zítra v Praze na letišti v Letňanech. Tak to se dozvíte záhy, protože teď budu odesílat info s výherní zprávou. Tak když vám pípne, lístky jsou vaše. Ještě jednou díky za všechny zprávy, které jste poslali. A zase v pondělí ve dvě. Pravda nebo bullshit na Hit Radio.
3: Teď můžeš mít Hit Radio Nord Music i v kapse. Máme nový instagramový profil. Hit Radio podtržítko Nord Music. Hit Radio podtržítko Nord Music. Koukneš do zákulisí rádia, uvidíš nás při práci a potkáš nejlepší partu posluchačů. Skrz náš instagramový profil tě navíc dostaneme i na nejlepší akce a koncerty na severu Čech. Tak si nás najdi, dej follow a buď připravený na ty nejlepší soutěže. Hit Radio podtržítko Nord Music, protože nejlepší věci se nedějí jenom ve vysílání, ale taky na našem novém Instagramu. Hit Radio podtržítko Nord Music.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.

0: Taky nechcete končit léto větou?
1: To zase nějak uteklo, viď?
0: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
2: Mami, ten Superland byl boží.
3: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
4: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
5: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
6: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
0: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
6: Romantika.
0: Sportáky.
6: Zábava pro děti a mnohem víc.
0: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Hit Radio. Hit Radio.
10: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move, seduce.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Prosím vás, kdybyste hledali tátu roku?
2: Našli jste, jsem tady.
1: I takhle zněla dnešní snídaně.
2: Co pak teda ty rodiče dělají s těma dětma, když se z toho táboru vrátí?
1: No to je právě to.
3: Jsi říkal, pošli na tábor na 2 měsíce, jak bude klid.
2: A ono to je teda na 2 týdny, no a tak existuje nějaký 2měsíční tábor,
1: ne? Určitě ne.
2: No určitě ne.
1: Určitě ne.
2: Tak pojede na 4, no.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Pět minut po půl třetí, posloucháte Hit Radio, s váma Jirka Pelnář. Letí to jako blázen, už máme blíž dokonce i k Vánocům, k těm, který budou, než k těm, který už byli. To už se taky přehouplo, 24. června. Dneska skončil konec školního roku, takže škola už je taky pryč. Toto letí, a letí to tak moc, že dokonce dneska je to na den přesně 28 let, co skončil i legendární seriál Krok za krokem, na kterým jsme vyrůstali, Kouďák a samozřejmě jako ostatní, takže no jo, no, nedá se nic dělat. A letí to i mně, protože za chvíli tady bude 15. hodina a s 15. hodinou dorazí naše odpolední show, která pro vás i dneska bude mít plnou nádrž gratis.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Přestaňte řvát, je čas se smát.
3: Cože?
4: Práci i školu hoďte už dneska za hlavu.
5: Blíží se padla na Hit Radio Nord Music.
2: Ne spadla, padla.
4: Od 15 hodin jenom hity, jenom dobrý zprávy a jenom zábava.
2: Jenom aby.
4: Těší se na vás Káťa Haplová.
2: A Kamil Bílský.
1: Hit Radio Nord Music.
6: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Goodbye Farben, baby goodbye, přesně to říkám i já, mějte se krásně, přeju pohodový zbytek dnešního dne, úplně se mi jako neusmažte, neupečte, neugrilujte přes víkend a v pondělí se na vás zase budu těšit ve 12 hodin, kdy si dáme pondělní srdcovky a budou to první prázdninové srdcovky roku 2026, no tak těším se na to moc, kdyby náhodou vás napadlo něco v průběhu víkendu, co byste chtěli slyšet? Srdcovka, jo? Klidně mi můžete udělat jenom, já nevím, print screen, nebo screenshot, nebo poslat odkaz na YouTube, prostě cokoliv. A to na Instagram do soukromí zprávy, jsem tam jako Jirka Pelnář. A já to připravím. Já to připravím, ať si ty první prázdninové srdcovky fakt užijeme. Mějte se krásně, užijte si pátek, nedělejte si velkou hlavu z vysvědčení, pokud to nedopadlo, jak jste si vy jako rodiče představovali. Příští rok je taky rok. Tak si mějte. Užijte si to od 15 hodin s odpolední show Hit Rádia.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
3: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře per dormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Divadelní piknik v Mostě je tady. Od 30. června do 7. července vás čeká týden plný skvělého divadla i zábavy pro celou rodinu. Zažijte strhující inscenaci 294 statečných, legendární baladu pro banditu nebo rodinný program v parku Střed, divadelní tramvaj či šapito za divadlem. Přijďte na největší letní divadelní svátek amatérského divadla. Divadelní piknik 2026 v Mostě. Vstup na venkovní program zdarma. Program najdete na piknikvmostě.cz.
6: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
7: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
8: Vraťme čas alespoň na jeden den.
7: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacey.
8: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
7: Velká devadesátková show.
8: Letní atmosféra.
7: Rodinná picnic zone.
8: A program pro děti.
7: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
8: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíhlice.
7: Více na legendy v Třebíhlicích.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Hit Radio.
13: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Nord Music.
14: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
15: Matracezahubičku.cz.
16: Hit Radio. It makes me feel alive.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Se domů nad ránem kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požadí.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Snažíme se i v tomhletom pařáku být za volantem klidný a řídit v pohodě, to znamená, nemáme tady aktuálně hlášený žádný velký dopravní komplikace, pokud nebudu počítat ty stavební a všechny možné uzavírky na severu Čech. Těch je samozřejmě hromada. Nicméně, jestli můžu o něco poprosit, čím víc kropících vozů do ulic, tím líp, přátelé. Je to neuvěřitelná oáza, když jedete za kropícím vozem a vjedete na tu mokrou silnici, ta teplota okamžitě klesne aspoň o 10 stupňů Celsia, takže jestli můžu poprosit všechna nás města na severu Čech, čím víc kropících vozů, tím líp. Děkuju moc, no a pro vás ostatní důležitý info, že vaše dopravní informace můžete volat nejenom nám, ale všem ostatním řidičům na 800 900 952. Šťastnou cestu!
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Tomáš Klus.
3: Sindl.

0: pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
0: www.hrady.cz.
2: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
8: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Rozsáhlý blackout v části Česka. V loňském červenci byl podle skupiny mezinárodních expertů souběh několika událostí. Výsledky šetření expertů jsou tak v souladu s loňským vyšetřováním českého provozovatele přenosové soustavy. Experti zároveň doporučili několik opatření. Hasiči čekají o víkendu více výjezdů kvůli vedrům. Lidem doporučují zvýšenou opatrnost. Co přesně to znamená, vysvětluje jejich mluvčí Kristýna Posekaná.
9: My pořád apelujeme na všechny, aby sledovali ty výstrahy meteorologů. Tam, kde platí už třeba nebezpečí požárů, jako je ten Jihomoravský kraj, tak tam opravdu doporučujeme všem vůbec, aby nerozdělávali ohně v přírodě. Je sucho, může taky foukat. A to všechno přispívá potom ke vzniku a potenciálnímu taky šíření požárů v přírodním prostředí.
8: Já ještě doplním, že v těchto horkých dnech by lidé měli dodržovat pitný režim a pohybovat se ve stínu. Minister školství Robert Plaga chce, aby rozpočet ministerstva školství v příštím roce meziročně vzrostl o desítky miliard korun. Řekl to dnes ve Velkém Ořechově na Zlínsku, kde předával vysvědčení. Letos pracuje ministerstvo školství podle rozpočtu s výdaji 284 miliard.
7: Fotbalový servis.
8: Letošní fotbalové mistrovství světa v Severní Americe překonalo 32 let starý rekord v návštěvnosti. Ten dosud držely Spojené státy americké, které turnaj v roce 94 hostily sami, zatímco letos ho pořádají společně s Kanadou a Mexikem. Zápasy dosud navštívilo více než 3 605 000 diváků. Vytvoření nového diváckého maxima, které se bude dál posouvat, není překvapením vzhledem k tomu, že se turnaj rozšířil z 32 na 48 zemí. Počet zápasů tím oproti předchozím šampionátům vzrostl ze 64 na 104.
10: No a po dopravě a zprávách ještě počasí, které bude vlastně prakticky jenom o číslech. Dneska na severu Čech 32 až 37 stupňů Celsia. V sobotu na severu Čech 35 až 39 stupňů Celsia. A v neděli by pak teploměry tady u nás mohly naměřit 37 až 41 stupňů Celsia. Nicméně počítejte s tím, že neděli k večeru z tohodle neuvěřitelného pařáku možná dorazí i přehánky nebo bouřky. Tak to přežijte ve zdraví.
7: Hit Radio Nord Music.
10: A teď už se pojďte bavit, teď už si pojďte smát, ale hlavně pojďte si užívat volno, protože startuje páteční padla na Hit Radio Nord Music s Kamilem Bílským. Krásné odpoledne. Přátelé, před námi je první společná 60-minutovka a já slibuju, že právě v ní zavolám instagramovému výherci, který vyhraje od Hit Radio Nord Music 10 000 korun na

Odstartovala páteční odpolední show Padla na Hit Radio North Music. Za náma Robbie Williams a představte si, že FK Viagem Ústí nad Labem bude hrát možná první ligu. Prosím vás, nedostal jsem úpal a přestože je venku nesnesitelný vedro, mám všech pět pohromadě. Takže rovnou dodávám, je to jenom teorie. Ale historie ví, že spousta teorií přešla v praxi, takže stát se to může. A já hned vysvětlím, jak. Asi víte, že fotbalová liga už skončila, asi víte, že tam je velký problém s Karvinou, kde se prokázala korupce a jeden z trestů je ten, že Karviná má opustit první ligu. Jenže Karviní se nechce a tak podala odvolání a teďka se to řeší, co vlastně bude dál a tak se to komplikuje, že se objevila informace, že Karviná to možná přestane komplikovat, stáhne to svoje odvolání a možná opravdu spadne do druhé ligy. A tím pádem musí někdo tu první ligu doplnit. A teď poslouchejte dobře. Další nabídka by prej byla pro Táborsko, které hrálo už baráž, chtělo postoupit, ale nepovedlo se. Takže se bude čekat, jestli Táborsko nabídku přijme nebo ne. A to už říká rovnou, ježiš, to je na nás moc rychlý, s tím my už jsme nepočítali, na to nejsme připravený. No nevíme, nevíme, je to hodně nejistý. Další nabídku, kdyby Táborsko odmítlo, dostane Artis Brno, ale to taky rovnou říká, hele, jako děkujeme za možnost, ale my bychom si to radši chtěli vybojovat tou sportovní cestou. Takže ani tam není postup jistý. A v tom případě by došla řada na FK Viagem Ústí nad Labem, neboli na ústecký fotbalisti. A pozor, ty už vydali prohlášení, že se první ligy nebojej. Že by to klidně zkusili. Že by klidně postoupili. To by byla bomba. To by bylo něco. Kdo by čekal, že po tom letošním ročníku, kde jsme hráli fantasticky a skončili ve druhé lize čtvrtý, že bychom tu další ligu mohli zahájit v té nejvyšší soutěži, tedy v první lize. Neskutečný. Ty největší kluby by nejezdili jenom do Teplic, ale i k nám do Ústí nad Labem. A navíc pozor, došlo by i na třaskavý derby Teplice Ústí nad Labem. To by byl teprv fičák. To by byl pařák, to by bylo na hřišti horko, kam se hrabou čtyřicítky.

0: Bylo čtvrt na prd, konkrétně na čtyři, za náma Miley Cyrus vpadla na Hit Radio North Music a vy posloucháte to nejlepší rádio na cestu domů.
1: Hit Radio North Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
0: I díky vám víme, kde se co děje, kde se co šustne, zkrátka dobře, jak to vypadá na severočeských silnicích. A tak máte info z první ruky, jak se říká. Dneska bych chtěl dát ale do placu jedno velký bacha, a to bacha se jmenuje bacha na školáky. Přátelé, dneškem skončil školní rok a to znamená, že dva měsíce budou teďka děti běhat jako splašený. Budou všude, budou ve městě, budou na ulici, budou přebíhat silnice, prostě dva měsíce chaosu, takže jestli jste celý rok zvyklí na to, že tady se nemůže nic stát, tady jezdím každý den, teď tady já to znám, tak skutečně v červenci a v srpnu velký pozor na školáky. Vím, o čem mluvím, mluvím vlastně z vlastní zkušenosti, protože já byl kdysi školák, i mě kdysi začaly prázdniny a já jsem běžel tak splašeně domů, že v Ústí nad Labem u knihovny jsem se samozřejmě nerozhlídl, vlítnul jsem sice na přechodu, ale do silnice a protože to auto to nečekalo, tak mě nabralo. Takže i já jsem byl jednou v životě poražený. Naštěstí, jak slyšíte sami, přežil jsem, byl z toho jenom otřes mozku, ale každý nemusí mít takovýhle štěstí, takže opravdu opatrně, školáci budou mít teďka dva měsíce prázdnin. No a pro všechny řidiče už za chvilku jedna velká odměna za to, že s náma vysíláte, ale hlavně za to, že jste s náma i na Instagramu, kde jsme jako Hit Radio podtržítko North Music, vyhraje jeden z vás už za chvilku 10 000 na benzín anebo naftu. Hodně štěstí.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Benson Boone, Beautiful Things, naprosto gratis tady na Hit Radio.
1: Dej si snídaně šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
5: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Hledáte zábavu po celý rok? Kulturní centrum Bílina je místo, kde to žije. Koncerty, divadla, výstavy, plesy i akce pro celou rodinu. Sledujte program a bavte se s námi. Kulturní centrum Bílina.
1: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Sice už bez Davida Kollera, ale pořád zní skvěle. Tohle je Lucie a jejich Marie v pátek v 15:30 v odpolední show Padla na Hit Radio Nord Music. A my jdeme na to. Sledujete nás na Instagramu, kde jsme jako Hit Radio podtržítko Nord Music? Jestli ano, děláte dobře, protože my jsme celý týden slibovali, že jednoho z vás odměníme nejenom za to, že nás sledujete, ale taky za to, že nám pomáháte s dopravou na severu Čech, že informujete i ostatní řidiče a zkrátka dobře díky tomu, že jsme to nejlepší rádio na cestě domů. Takže přátelé, my jsme udělali to, že jsme dneska nechali losovat počítač a jednoho z vás, jednoho sledujícího, který se zúčastnil naší dopravní soutěže, počítač opravdu vylosoval. A tak mi nezbývá, než mu zavolat, že vyhrává 10 tisíc na palivo, 10 tisíc na letní cestování, zkrátka dobře, 10 tisíc na benzín anebo naftu. Jdeme na to.
1: Prosím.
0: Kamil Bílský, Padla, Hit Radio Nord Music, je tam na druhé straně Míša.
1: Ahoj, to je Míša.
0: Je to Míša z Litvínova.
1: Je to Míša z Litvínova.
0: Míšo, přeju ti krásný den a rovnou se ptám, jak se těšíš na léto?
1: No, těším se čím dál tím víc, jako abych pravdu řekla.
0: Ty asi víš proč. Ještě se tě zeptám, ano. Máš plánu hodně cestovat?
1: Ano, mám. Tak. Malo máme v plánu několik kempů, hradů a zámků a i teď jsme u vody, takže...
0: To se tak krásně sešlo. Tak Míšo, já už ti prozradím jenom poslední věc. Ty seš tím vítězem na našem Instagramu, který právě teď vyhrává 10 tisíc korun na benzín nebo naftu. Gratuluju.
1: To je úplně neuvěřitelné. Já jsem úplně překvapená, když přišla ta zpráva na Instagramu, že to vyhrávám, tak jsem si říkala, že to není možný.
0: A je, už je to realita, právě teď ti to potvrzuju. Kdybych ti to měl podepsat, máš to i černý na bílém, každopádně můžeš s tím počítat. Bude to na benzín nebo na naftu?
1: Bude to na naftu.
0: Bude to na naftu, takže máš nafťáka. Řídíš mimochodem ty nebo třeba tvůj partner, manžel?
1: Řídím já, ale řídím docela hodně, řídím denně, rutina pustí, takže já fakt jako řídím hodně, ale jako tohle je úplně prostě skvělý.
0: Zkušený řidič, který si umí s volantem poradit, jak často tak tankuješ třeba měsíčně?
1: No, vzhledem tomu, že fakt jako jezdím každý den, tak já tankuju tak dvakrát do týdne.
0: Dvakrát do týdne, ježkovi zraky. No, no, tak to ještě, abych něco přihodil k tý desíce, ne?
1: To by se hodilo, no.
0: To by se hodilo, ale já myslím, že i tak tato cena přijde vhod a že minimálně všechny ty výlety, které máš na léto naplánovaný, ti těch 10 tisíc pokryje. Je to tak?
1: Je to tak, určitě jo, jako to vystačí, myslím si, že na oba měsíce prázdnin.
0: Tak to jsme strašně rádi, že jsme některýmu z posluchačů, který nás sleduje na Instagramu Hit Radio Nord Music, mohli udělat takovou radost. Takže ještě jednou obrovská gratulace. Míšo, užij si léto, užij si výlety a nezapomeň, že kdykoliv se zastavíš na benzínce, tak platíme my, jo?
1: Skvělý, budu si to pamatovat, já vám to snad budu i fotit.
0: Tak jo, měj se krásně, ahoj!
1: Děkuju, ahoj.
0: A je to doma, jak se říká, 10 tisíc v kapse, neboli 10 tisíc, za který Míša z Litvínova teď může tankovat, co hrdlo ráčí a projezdit celý léto na náš účet. Takže ještě jednou gratulace vám ostatním, díky za to, že s náma vysíláte a díky za to, že jste s náma i na Instagramu, kde jsme jako Hit Radio, podtržíte Nord Music.

0: Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Yeah.

0: Kuchyň a to je pařák, řekl by filmový klasik. S váma padla na hitrádiu North Music taky Ray Dalton a představte si, že v tomhle pařáku nejde v centru Ústí nad Labem proud. Jo, slyšíte dobře. I hitrádio North Music je tím dneska postižený, zkrátka a dobře, je potřeba to opravit, jak říkají tradičně silničáři, tak i tady je potřeba na dnešek vypnout proud, udělat potřebný práce a pak ho zase nahodit, jenže asi si umíte představit, co s tím souvisí. Když nejde proud, nejde klimatizace. Když nejde proud, nejdou zásuvky a tím pádem nejdou větráky. Víte, jak to teďka vypadá ve studiu Hitrádia North Music? Tady je všude kolem technika, já stojím uprostřed, kde je asi 100 stupňů Celsia, kolem krku mám mokrou utěrku, protože jinak bych to nepřežil, a nohy strčený klasicky do lavóru. Takže návrat do pravěku, ale aspoň trošku to funguje. Teď už jenom chybějí nervy v kýblu a máme to komplet.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky, vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
2: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
8: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
10: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Hit Radio North Music.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: mužský hlas Adele uzavírá naší první společnou 60-minutovku. V odpolední show padla na Hit Radio Nord Music. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči aktuálně pozor na dálnici D8, a to konkrétně na 28. kilometru ve směru na Drážďany. U Krajnice tam totiž stojí porouchané vozidlo, tak jenom ať do toho nevlítnete. Taky nám přišla jedna hlasovka, strašně milá. Poslechněte si to sami.
1: Dobrý den, omlouvám se řidičům, které zdrží, ale kropíme Ústí kropičkou, takže se omlouváme za zdržení. Zatím naschle.
0: Neuvěřitelný. Chápete to, že silničáři se nám ještě omlouvají, nebo technické služby, že kropí silnice, aby nám nebylo vedro a může nás to zdržovat. Ježíš Maria, vůbec se neomlouvejte. Naopak, děkujeme, klidně kropte, a jak zpívá kapela Verona. A ještě víc. Tak šťastnou cestu všem a připomínám, že vaše dopravní info můžete volat na 800 900 952.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
3: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
4: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
3: Když repráky, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.

0: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Kvůli teplému a suchému počasí varují meteorologové před nebezpečím vzniku a šířením požárů. Výstraha bude o víkendu platit na většině území Čech v Olomouckém a Jihomoravském kraji. Meteorologové o tom informovali v aktualizované výstraze. Od 1. července začne fungovat centrální evidence psů. Údaje do ní budou zapisovat veterináři nejpozději při nejbližším očkování proti vzteklině. Majitelé psů ale vyzývají, aby nechodili do ordinací hned po spuštění systému. Obávají se jejich zahlcení. Lhůta na zápis jsou 3 roky. Dnes si připomínáme Mezinárodní den boje proti drogám. Cílem je upozornit na rizika spojená se zneužíváním drog a nezákonným obchodováním s nimi. Co všechno můžou způsobit, říká preventistka příbramské policie Monika Šindlová.
1: Zneužívání drog vede k vážným zdravotním problémům. Například jde o poškození jater, ledvin nebo rozvoj duševních poruch, jako je deprese, paranoia či úzkosti. Drogy vedou i ke kriminalitě, ztrátě zaměstnání, rozpadu rodinných vztahů nebo bezdomovectví.
0: Důsledky užívání drog se netýkají jen závislých. Dopadají také na zdravotnictví, policii, soudy i sociální služby. No a usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání, přiblížit zákoníku práce má zákon, který dnes sněmovna schválila hlasy vládních poslanců. Koalice ANO, SPD a motoristů chce touto normou nahradit od letošního listopadu zákon o státní službě.
2: A ještě předpověď počasí, kde asi každýho z nás zajímají jenom ty čísla, takže přátelé, dneska až 37, v sobotu až 39 a v neděli na severu Čech až 41 stupňů Celsia. Aby pak na konci víkendu z těchto neuvěřitelných veder dorazily možná přehánky anebo bouřky. Tak s tím počítejte.
3: Hit Radio North Music.
2: Pokračuje páteční padla na Hit Radio North Music s Kamilem Bílským a já jsem se nikdy nevyznal v tom, jaký jsou ty dnešní děti generace, jestli je to Gen Z, nebo ta Alfa, nebo ty sněhové vločky. Až dneska jsem se o tom přesvědčil a zjistil jsem, že dnešní děti je generace suši, přátelé. Za chvilku důkaz, teď už Aviči.

Beginning padla na Hit Radio Not Music a generaci suši začaly školní prázdniny. Respektive letní prázdniny, protože škola je kaput, finito, prostě konec. A proč generaci suši? Přátelé, jak jsem vysvětlil před chvilkou, měl jsem v tom doteďka bordel, ale od teďka už školákům neřeknu jinak než generace suši. Co já dneska viděl na vlastní oči, to, že jsem po škole taky vyzvedl svoji dceru, stejně jako spousta jiných rodičů, aby jsme šli vysvědčení oslavit, to je klasika. To, že člověk přijde do města a je tam narváno, je tam vyprodáno, prostě všude rodiče se školákama, no to je jasný, že jo. První vlna, ta se hrnula do hračkářství, takže hračkářství dneska praskají veškeré. Tam jsou prostě rodiče, tam jsou děti, všichni obcházejí regály a teďka se hledají nějaký dárečky za to vysvědčení, který si ty školáci poctivě zasloužili za ty dobrý známky. OK, tohle všechno beru. Ale co mě šokovalo nejvíc, že i když my jsme pak měli nakoupeno a zeptal jsem se dcery, no a kam to teďka půjdeme oslavit? Kde to zajíme? Jakou dobrotu si dáme? Tak dcera na mě, suši! A já koukal jako blázen, říkám, týž suši? Kde jsi na to přišla? Každý jí suši. Říkám, každý, já neznám školáky, co by jedli suši. No tak jo, bylo to její přání, dostala samý jedničky, tak jí uděláme radost. Přišli jsme k suši restauraci, přátelé, tam bylo vyprodáno. Tam byla fronta až ven, hnedka u vchodu stála paní a jenom přijímala rezervace, které už byly předem zamluvené, jinak nebyla šance se tam dostat. Naštěstí jeden malinký rohovej stůl tam zbyl pro skutečně jenom dva lidi a protože ostatních bylo víc, tak nám se ty dvě místa hodily. Takže jsme se přihlásili tady. A ještě jsme se tam dostali. Takže i já jsem zažil suši s generací suši. Ale jinak, koukal jsem jako blázen, školáci mají dneska jako číslo jedna tuhle dobrotu. Suši. No, hol, nová doba. Dokonce jsem se během jídla dozvěděl i novej vtip. Víte, co dělá Japonec, když vyleze z vody? No, suši se.

0: Taky vám to připadá jako paci, paci, pacičky. Tak tohle je pro změnu jiná hra, apet, apet, hra alkoholová. S váma padla na Hit Radio Nord Music a myslím si, že ještě teďka si tleská do rytmu s Hit Radio Nord Music i Míša z Litvínova. Míša z Litvínova, která se nakonec stala tou šťastnou majitelkou 10 000 korun, ať už na benzín, anebo naftu. Tedy výhra, která jí náležitě patří a kterou si vyhrála jenom díky tomu, že nás poslouchá, že nás sleduje a že nám pomáhá informovat i vás ostatní o tom, jak to vypadá na severočeských silnicích. Tu výhru jsme jí před hodinkou zavolali a takhle to vypadalo. Kamil Bílský, padla, Hit Radio North Music. Je tam na druhé straně Míša.
1: Ahoj, je to Míša.
0: Je to Míša z Litvínova.
1: Je to Míša z Litvínova.
0: Míšo, přeju ti krásný den a rovnou se ptám, jak se těšíš na léto?
1: No, těším se čím dál tím víc, jako abych pravdu řekla.
0: Ty asi víš proč. Ještě se tě zeptám, ano. Máš v plánu hodně cestovat?
1: Ano, mám. Tak. Malou máme v plánu několik kempů, hradů a zámků a i teď jsme u vody, takže...
0: To se tak krásně sešlo. Tak Míšo, já už ti prozradím jenom poslední věc. Ty seš tím vítězem na našem Instagramu, který právě teď vyhrává 10 000 korun na benzín nebo naftu. Gratuluju.
1: To je úplně neuvěřitelné. Já jsem úplně překvapená, když přišla ta zpráva na Instagramu, že to vyhrávám, tak jsem si říkala, že to není možné.
0: A je, už je to realita, právě teď ti to potvrzuju. Kdybych ti to měl podepsat, máš to i černý na bílým, každopádně můžeš s tím počítat. Bude to na benzín nebo na naftu?
1: Bude to na naftu.
0: Bude to na naftu, takže máš nafťáka. Řídíš mimochodem ty nebo třeba tvůj partner, manžel?
1: Řídím já a řídím docela hodně, řídím denně, myslím, nesistí, takže já fakt jako řídím hodně, ale jako tohle je úplně prostě skvělý.
0: Zkušený řidič, který si umí s volantem poradit, jak často tak tankuješ třeba měsíčně?
1: No, vzhledem tomu, že fakt jako jezdím každý den, tak já tankuju tak dvakrát do týdne.
0: Dvakrát do týdne, ježkovi zraky. No, no, tak to ještě, abych něco přihodil k té desíce, ne?
1: To by se hodilo, no.
0: To by se hodilo, ale já myslím, že i tak tato cena přijde vhod. A že minimálně všechny ty výlety, které máš na léto naplánovaný, ti těch 10 000 pokryje, je to tak?
1: Je to tak, určitě jo, jako to vystačí, myslím si, že na oba měsíce prázdnin.
0: Tak to jsme strašně rádi, že jsme některýmu z posluchačů, který nás sleduje na Instagramu Hit Radio North Music, mohli udělat takovou radost. Takže ještě jednou obrovská gratulace. Míšo, užij si léto, užij si výlety a nezapomeň, že kdykoliv se zastavíš na benzínce, tak platíme my, jo?
1: Skvělý, budu si to pamatovat, já vám to snad budu i fotit.
0: Tak jo, měj se krásně, ahoj!
1: Děkuju, ahoj.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
3: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
5: Letní slavy právě odstartovaly!
4: Zažij léto naplno!
5: Když zábava,
4: tak Mironet,
5: klikni dvakrát!
6: Chomutov ožívá! Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. 27. června si užijte v Chomutově Kino pod hvězdami. Sobotní filmový večer pod čirým nebem. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
7: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví Spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online.

0: plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
1: Hledáte program pro celou rodinu? Tak si zapište neděli 28. června. Baggerfest 2026 v Mostě nabídne den plný zábavy, hudby a atrakcí pro malé i velké. Těšit se můžete na Míšu Růžičkovou, Bibi Boom, soutěže malování na obličeji a taky Hit Radio Nord Music. Těšíme se na vás. Doražte.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5 tisíc korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s
5: tisku levně CZ.
6: Náplně hned.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu. Hit Radio.

Páteční odpolední show Padla na Hit Radio Nord Music s Kamilem je v polovině. Máme půl pátý a za náma kapela Linkin Park. A když jsme u těch kapel, tak přátelé, na ně zavzpomínáme i dneska večer. Od 18 hodin nás zase čeká Hit Radio Classic, neboli ty největší pecky, ať už z let 80., 90. anebo milénia. No a ve chvíli, kdy vám budeme všechny ty hudební legendy připomínat, tak dneska zavzpomínáme právě i na kapely, právě i na skupiny. Zkrátka dobře, na ty legendární střednutí různých šikovných lidíček, který to dali dohromady a díky tomu pak vznikly nádherný hity. Třeba jako v podání kapely Depeche Mode. Depešáci nemůžou dneska večer chybět. Ale zavzpomínáme třeba taky na Cranberries.

No a 100% se dostane i na Erasure. Tak to je jenom taková ochutnávečka toho, co nás čeká od 18 hodin na Hit Radio North Music, ale abyste nemuseli čekat až do 6, tak tady je předkrm. Předkrm v podání Ace of Base. Krásný odpoledne.

0: krásný odpoledne všem posluchačům na severu Čech. S váma je Padla na Hitrádiu Nord Music, taky kapela Činasky a jejich selhání. Ovšem, kdo dneska neselhal, tak to byla Káťa z Teplic, která si vyhrála poslední oběd v hodnotě 2000 korun do Michael's Bistro v LSD, tedy u naší Lucky s Danem. Takže přátelé, kamarádi, doufáme, že jsme vás nakrmili a že budete mít stejnou radost, jako měla právě dneska Káťa.
1: Já ti volám proto, protože chci znát tvou odpověď na to, jaký byl dnešní tajný oběd, aby si mohla vyhrát poukázku za 2000 do Michael's Bistro. Povídej.
2: Já věřím, že to jsou špagety.
1: Jasně! Jsou to špagety! Protože špiněj, blbě se to jí a tak dále.
2: No jasně, dneska to mají všude i za ušima.
1: No,
2: na tričku všude.
1: Katko, kdy jsi měla ty naposledy bolonský špagety?
2: No, já si myslím, že tak asi měsíc zpátky jsme si s přítelem vařili.
1: No vidíš to, a dneska se ti to hodilo, že jsi se na to vzpomněla a správně si napsala svůj tip.
0: Tak Káťa z Teplic už má plný břicho a to díky Michael's Bistro, který dávalo každý pondělí a každý pátek celý červen 2000 korun na vaše obědy. Jestli jste neměli to štěstí a nevyhráli jste, stopro tam zajděte a ochutnejte, protože Michael's Bistro Hitradion.music doporučuje. Mají tam výborný tacos, trhaný hovězí maso, burrito a další dobroty. Navíc nemusíte přímo do Ústí nad Labem na Skřivánek. Oni jsou i v Bílině, oni jsou i v Teplicích, oni jsou i v Mostě a voní to po celém Ústeckým kraji. Takže ještě jednou gratulace výhercům, díky moc do Michael's Bistra a dobrou chuť, pokud i vy právě něco hňoucáte.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice, tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice, vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinnou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás, Hippodrom Most.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mirá.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na Hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Tomáš Klus.
9: Single X.
10: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
9: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
10: www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice simkarty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
12: Firma Havelka uhelné staly, dobrý den.
13: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
12: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
13: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
12: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
13: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
14: Jezdí ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružství. svým. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
15: Autonord, váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
16: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
17: Hit Radio. Když se probudíte do slunečné

0: Garrix, and you know what? Summer sounds better with Hit Radio. Léto zní líp s Hitrádiem. Hit Radio. Hit Radio North Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift a další tečka za další hodinkou padla na Hit Radio Nord Music. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Už jsem chtěl říct, že dneska je na severu českých silnicích klid, že jsme opatrní a všude všechno v pohodě, ale už to neplatí. Přátelé, na výjezdu z Mostu směrem na Litvínov havarovali hned 3 osobáky najednou. Aktuálně se tam zdržíte v obou směrech. Takže s touhle velkou komplikací ještě jednou upozorňuji, na výjezdu z Mostu směrem na Litvínov aktuálně počítejte. No a další havárka je v Chomutově v ulici 17. listopadu u křižovatky s Dřínovskou. I tam došlo k dopravní nehodě. Buďte opatrní, přeju šťastnou cestu a připomínám číslo, kam můžete volat i vy. Vaše dopravní info volejte na 800 900
1: 952. Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 000 korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
1: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Per Dormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.

0: Radio Nord Music.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. V příštích horkých dnech by lidé měli přes poledne omezit pohyb venku i na přímém slunci. Nutné je pravidelně pít i bez pocitu žízně. Desatero základních zásad ve vedru sestavilo ministerstvo zdravotnictví. Náročnější práci nebo sport je třeba přesunout do ranních nebo večerních hodin. V Národním parku České Švýcarsko platí zákaz vstupu do lesa v noci. Důvodem je zvýšené nebezpečí požáru. Správci parku žádají veřejnost o obezřetnost. Pokračuje ředitel krajských hasičů Martin Laníček.
2: Samozřejmě problematika Národního parku je velmi specifická. Zatím ta situace nijak nevybučuje z toho průměru a z toho charakteru těchto předchozích. My udělali jsme poměrně velký skok v technickém vybavení jednotek požární ochrany, jsou to čtyřkolky a především velkokapacitní hašení za pomoci vrtulníků.
1: V současné době nad Národním parkem kvůli zvýšenému nebezpečí požárů pravidelně létají i drony s kamerou. 12 členských zemí Evropské unie v čele s Českou republikou naléhá na Evropskou komisi, aby nejméně o 3 roky odložila klíčová ustanovení nové normy o snižování emisí metanu. Státy to zdůvodňují obavami o energetickou bezpečnost Evropy v době geopolitické nestability. No a po útočníkovi Patriku Šikovi ukončil po vypadnutí českých fotbalistů už po skupinové fázi na mistrovství světa reprezentační kariéru i zadák Tomáš Holeš, 33-letý defenzivní univerzál a jeden z kapitánů pražské Slávie se rozhodl už před šampionátem.
3: A ještě ty neuvěřitelné teploty, které předpovídají meteorologové pro severní Čechy. Dneska to mělo být maximálně 37, v sobotu bychom mohli naměřit až 39 a pozor, v neděli číslo, který jsem snad ještě v životě nevypustil z pusy, 41 stupňů Celsia na severu Čech. Na konci víkendu pak z tohohle vedra můžou dorazit přehánky nebo bouřky.
0: Hit Radio Nord Music.
3: A my jdeme na poslední společnou 60-minutovku. Já jsem Kamil Bílský a vyladíte Padla na Hit Radio Nord Music. I v tomhle vedru jedeme dál. Mimochodem, nějaký chytrý člověk radil, že když je člověku fakt vedro, má myslet na nějaký studený věci a bude líp. Třeba zmrzlina, nanuk, led, lední medvěd, tak nic.

ve 17:45. Vpadla na Hit Radio Rock Music kapela Divoký byl, která ještě stihla svoje vystoupení na severu Čech a nezrušilo se. Bohužel to už neplatí o dalších vystoupeních, který padají jako trakaře. Teda když prší, ovšem ono bohužel neprší. Ono se to ruší z úplně opačného důvodu. Řekl bych, že to počasí je fakt na hlavu padlý. My víme, že když prší, že když padají hromy, blesky, zkrátka dobře, když není ideál na to zúčastnit se nějaký venkovní akce, tak se prostě musí zrušit. Ale tenhle druhý extrém jsme snad ještě nezažili, aby bylo takový teplo, takový horko a takový léto, že ani v tomhle počasí se nedají dělat akce. A Baggerfest je bohužel dalším potvrzeným zrušeným příkladem. Zkrátka dobře, jestli jste se v neděli chystali do Mostu, do Baggerparku, abyste si tam užili ten fantastický Baggerfest, který je tam každý rok, tak se nedá nic dělat, ale i Baggerfest je kvůli extrémním počasí zrušen. Je to zpráva, kterou vám můžeme potvrdit a zároveň upozorňujeme, že lístky určitě nemuchlejte, určitě je neházejte do koše, protože lístky zůstávají v platnosti a naopak organizátor už teď společně s účinkujícíma, kteří tam měli vystupovat, hledají nový společný termín, kdyby se Baggerfest uskutečnil. Takže hnedka, jak budeme vědět, dáme vám určitě do éteru zprávu o tom, kdy se koná náhradní Baggerfest. Každopádně teď aktuálně počítejte s tím, že nedělní Baggerfest v mosteckém Baggerparku se ruší. No a jestli jste plánovali vyrazit někam jinam, doporučuji ověřit si, jestli ta vaše akce bude a nebo nebude.

0: Lost Frequencies ve 17:45. To všechno vpadla na Hit Radio Nord Music.
1: Jsme Hit Radio Nord Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
0: Řidiči, děkujeme moc všem, co nejenom řídíte, dáváte pozor a jste opatrný, ale hlavně, co vysíláte s Hit Radiem Nord Music, protože i díky vám jsme to nejlepší rádio na cestu domů. Víme, kde se co šustne, víme, kde se co děje a známe severní Čechy jako svoje boty. Vy jste s náma navíc i na Instagramu, kde jsme jako Hit Radio podtržítko Nord Music a právě tam jsme dali do placu 10 000 korun, tedy částku, kterou si můžete vyhrát, pokud nás budete sledovat a pokud s náma budete soutěžit. A vy jste soutěžili, no a tohle je šťastná vítězka, který jsme to dneska odpoledne zavolali. Míša z Litvínova.
2: Prosím.
0: Kamil Bílský, Padla, Hit Radio Nord Music, je tam na druhé straně Míša.
2: Ahoj, je to Míša.
0: Je to Míša z Litvínova.
2: Je to Míša z Litvínova.
0: Míšo, přeju ti krásný den a rovnou se ptám, jak se těšíš na léto?
2: No, těším se čím dál tím víc, jako abych pravdu řekla.
0: Ty asi víš proč. Ještě se tě zeptám, ano. Máš v plánu hodně cestovat?
2: Ano, mám. Tak. Malou máme v plánu několik kempů, hradů a zámků a i teď jsme u vody, takže...
0: To se tak krásně sešlo. Tak Míšo, já už ti prozradím jenom poslední věc. Ty seš tím vítězem na našem Instagramu, který právě teď vyhrává 10 000 korun na benzín nebo naftu. Gratuluju.
2: To je úplně neuvěřitelné. Já jsem úplně překvapená, když přišla ta zpráva na Instagramu, že to vyhrávám, tak jsem si říkala, že to není možný.
0: A je, už je to realita, právě teď ti to potvrzuju. Kdybych ti to měl podepsat, máš to i černý na bílým, každopádně můžeš s tím počítat. Bude to na benzín nebo na naftu?
2: Bude to na naftu.
0: Bude to na naftu, takže máš nafťáka. Řídíš mimochodem ty nebo třeba tvůj partner, manžel?
2: Řídím já a řídím docela hodně, řídím denně, myslím, nesustí, takže já fakt jako řídím hodně, ale jako tohle je úplně prostě skvělý.
0: Zkušený řidič, který si umí s volantem poradit, jak často tak tankuješ třeba měsíčně?
2: No, vzhledem tomu, že fakt jako jezdím každý den, tak já tankuju tak dvakrát do týdne.
0: Dvakrát do týdne, ježkovi zraky. No, no, tak to ještě abych něco přihodil k té desíce, ne?
2: To by se hodilo, no.
0: To by se hodilo, ale já myslím, že i tak tahle cena přijde vhod. A že minimálně všechny ty výlety, které máš na léto naplánovaný, ti těch 10 000 pokryje. Je to tak?
2: Je to tak, určitě jo, jako to vystačí, myslím si, že na oba měsíce prázdnin.
0: Tak to jsme strašně rádi, že jsme některýmu z posluchačů, který nás sleduje na Instagramu Hit Radio Nord Music, mohli udělat takovou radost. Takže ještě jednou obrovská gratulace. Míšo, užij si léto, užij si výlety a nezapomeň, že kdykoliv se zastavíš na benzínce, tak platíme my, jo?
2: Skvělý, budu si to pamatovat, já vám to snad budu i fotit.
0: Tak jo, měj se krásně, ahoj!
2: Děkuju, ahoj. Hit
1: Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Benson Boone, Beautiful Things, naprosto gratis tady na Hit Radio.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
4: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
5: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví Spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.

0: Buongiorno. Italské dny v Prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Nice to meet you. V pátek v odpolední show padla na Hit Radio Nord Music a pozor, některé obchody hlásí letní otevírací dobu. Co to znamená, přátelé? No je to jednoduchý. Prostě v létě se chováme úplně jinak než během celého roku. V létě je taky vedro, na rozdíl od zbytku roku, a tak právě proto některé obchody upravují otevírací dobu. Oni prostě vědí, že když potřebujeme, tak tam vtrhneme ráno, dokud je ještě čas, dokud je klid a není takový vedro. Přes den se tam pak vůbec neukážeme, protože v tom vedru se spíš válíme někde u vody, takže je tam zbytečně prázdno a ve chvíli, kdy zavřou, tak my bychom tam teprve potřebovali. A právě proto některé obchody mění otevírací dobu na letní a budou otevřeny až do 22.00, tedy do 10 do večera. Týká se to hlavně samozřejmě těch turistických oblastí, jako je třeba Mácháč, tedy Doxy a tak dále a tak dále. Tak to je důležitá zpráva pro nás všechny, kdyby nás chytil večerní hlad a chtěli jsme spáchat večerní obžerství, tak přátelé, můžeme si ty prasárny koupit úplně čerství.

0: To, co je venku, to je šílenost. Ale tohle, tohle je léto. Jennifer Lopez, Pitbull a Dance Again v pátek 26. června ve 6:45 spadla na Hit Radio Not Music. Doufám si říct, že přesně v tomhle rytmu odstartovali školáci svoje prázdniny. To znamená přesně skokem dlouhým ze školy pryč, pak rychle za rodičema ukázat vysvědčení, pak hurá do města koupit nějakou tu odměnu za dobrý známky a pak už fofrem třeba někam na plavčo, za babičkou na prázdniny, anebo třeba už přímo k moři na dovolenou. Zkrátka dobře, už to vypuklo, už to začalo, takže milí školáci, užívejte prázdniny, co to jde, každý den. Co každý den, každou hodinu, každou vteřinu, protože letí to strašně rychle a za 66 dní začíná nový školní rok.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
2: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
7: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90 vládly světu?
8: Vraťme čas alespoň na jeden den.
7: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacy.
8: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
7: Velká devadesátková show.
8: Letní atmosféra.
7: Rodinná piknik zóna.
8: A program pro děti.
7: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
8: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
7: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
11: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio Nord Music.
12: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
13: Matracezahubičku.cz.
11: Hit Radio Nord Music.
14: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

to je vše, přátelé. Loučí se Padla, neboli i Padla má Padla. Loučí se s váma Kamil Bílský. No a jdu si ven pro tu facku, kterou dostane každý, kdo vyleze z nějaký jenom trošičku vychlazený místnosti zpátky na ulici. Takže pojďme si všichni popřát, aby jsme ten mega, mega, mega tropický víkend ve zdraví přežili, aby jsme se zase v pondělí ve 3 odpoledne slyšeli v Padla na Hit Radio Nord Music. Tak ahoj.

0: Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Don't leave me.
0: Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči, připomínáme, že na trase z Teplic do Děčína, a to konkrétně u odbočky na Varvažov, se stále staví okružní křižovatka, takže tahle komunikace je aktuálně pro nákladní auta neprůjezdná. Tak s tím počítejte. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v tabu.
3: Divadelní piknik v Mostě je tady. Od 30. června do 7. července vás čeká týden plný skvělého divadla i zábavy pro celou rodinu. Zažijte strhující inscenaci 294 statečných, legendární baladu pro banditu nebo rodinný program v parku Střed, divadelní tramvaj či šapito za divadlem. Přijďte na největší letní divadelní svátek amatérského divadla. Divadelní piknik 2026 v Mostě. Vstup na venkovní program zdarma. Program najdete na piknikvmostě.cz.
4: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Silničáři se na první víkend prázdnin připravili, posílili směny asistence i dispečerů v Národním dopravním informačním centru. Co přesně to znamená, vysvětlí mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
9: K dispozici budeme mít veškerou techniku, a to i smluvní, to znamená, že i všechny odstavky budou ve stavu zvýšené pohotovosti. Samozřejmě, že jsme zrušili veškerou údržbu, která by vstupovala do provozu. Všem řidičům doporučuji získat aktuální dopravní informatik.
8: A to prostřednictvím navigace nebo zavolat na bezplatnou asistenční infolinku ředitelství silnic a dálnic. Podél železničního koridoru mezi Rajhradem a Hrušovany u Brna hoří na několika místech tráva. Kvůli tomu hasiči zastavili provoz a snaží se požáry uhasit. Na místě mají 15 jednotek. Pražští policisté dnes znovu pátrali po nebezpečné 35-leté ženě s nožem, kterou hledali už o den dříve. Poté, co ji ve čtvrtek nalezli a předali zdravotníkům, utekla z nemocnice. Policie po ní opět vyhlásila pátrání a prosila o pomoc i Pražany. Po 16. hodině pak ženu našli na nádraží v Benešově. Horké počasí zvyšuje podle zástupců pivovarů a obchodníků zájem o nealkoholická piva a ochucené pivní mixy s nižším obsahem alkoholu. Čím je tepleji, tím více se konzumenti přiklání ke slabším pivům. Mimo jiné proto,

0: to, že se bojí pít v horku alkohol. Nicméně objemově se nadále nejvíce prodává klasické pivo.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Nejnižší teploty je 21 až 17 stupňů, lokálně mohou být na některých místech i nižší, slabý proměnlivý vítr. Zítra nás čeká slunečný a velmi teplý den. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů na severovýchodě. Mírnější a v 1000 metrech na horách kolem 30. Slabý proměnlivý vítr k tomu.
2: Krásný večer, s vámi Kateřina Pechová a taky krásný pátek, ačkoliv já to chápu, je vedro a už je to dlouhý, ale nebojte, už jenom přežijem tropický víkend a pak začne pršet, to je skvělá představa. Ty nejlepší hity, ty ale budou. To nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. A právě teď je tu Seal a Crazy.

ATB a Roberta Harrison, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný, i když další tropický večer. I jo, je tady stále to období, kdy vylezete ze sprchy, je vám vteřinu dobře a další vteřinu už jste spocený. Zajímá mě, jak se máte. Ještě stále zvládáte? Případně klidně pošlete tipy, jak se s tím horkem vyrovnáváte. Jestli teda nějaký máte. Já třeba doma větrák, to je jasný. Používám hodně ledu, jo, to teda hodně. A taky si dávám pěkně vymrzlej, mokrej, studený ručníček za krk. Jo, protože mimochodem ideálně chladit se právě vzadu na krku, na zápěstích, což mě samotnou překvapilo, a kotníky, no, takže nohy do lavoru prostě. Schválně, napište 777 937 777, jak se s tímhle bedrem vyrovnáváte vy. A k tomu Bára Basiková.

0: Sister, The Way to Your Heart. Posloucháte Hit Radio, to je skvělý song, co? Krásný večer, doufám, že žijete. Takhle, ptám se vás, jak nakládáte s tím horkem. A píše Iza, píše, dnes jsme museli po vysvědčení do akvaparku, protože v tom vedru se nedalo jít někam na výlet. To je logický, voda dobrý, že jo. No ale pozor, Iza taky píše, zapomněli jsme se namazat, takže jsme červení jak rajčata. Prosím vás, to je častá chyba, já ji třeba opakuju každý rok několikrát. Mažte se, nejen zevnitř, ale hlavně zvenka, protože to sluníčko má brutální sílu. V podstatě si tady teď užíváme opravdu takové to poctivé tropické počasí, jo, aspoň víme, jak to mají v těch tropičtějších oblastech, takže prosím vás, hodně pijte a hodně se mažte. Naprostej základ. No a když už se spálíte, tak se pak namažte bílým jogurtem, jo, třeba. Další hity za chvíli, Depeche Mode, Enya nebo Alcazar.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert, dle srovnání k 16.6.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
1: Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

direction of the groove.

Crying at the Discotheque, to jsou Alcazar, posloucháte Hit Radio. Krásný večer a ano, je to tu, školní rok skončil, učitelky a učitelé a všichni pracovníci ve školství udělali obrovské. No a naopak vám rodičům začíná to klasické období, kdy se snažíte zabavit a vymyslet plán pro svoje ratolesti, pro svoje miláčky, který aktuálně přichází z toho pevného režimu do naprostého šílenství. Minimálně těch prvních pár dní jim dejte, jo, takovou dobu hájení. Oni si chvilku užijou to, že můžou chodit později spát, jo, že nemusí sedět v lavici. No a normálně od půlky července už začněte zase připravovat na školu, jo, protože pak to utíká strašně rychle. Přejme jim to, ať si to užijou. Jdou zpátky. To nejlepší z 80., 90. a milénia pro vás všechny, co jste zvládli školní rok a zvládnete i ty prázdniny. Právě teď Fancy a Flames of Love. Naprostá klasika.

0: Jedinečný Bryan Adams dohrává v éteru Hitrádia. Krásný večer vám všem. Vlna veder pokračuje. Dokonce, když se podíváte na takový ty mapičky, jo, s předpověďma, tak už jim dochází barvičky. Protože nikdo moc nepředpokládal, že třeba tu 40 budeme trefovat nějak častěji. Každopádně ano, v neděli, respektive v pondělí večer by to mělo skončit, jo. Má pršet hodně. Já už jsem si dneska představovala tu situaci, že začne fakt pršet, ten vzduch se ochladí a já půjdu ven a budu třeba 4 hodiny v kuse jenom chodit venku v tom dešti, pravděpodobně nastydnu, jo, takže jestli se k tomu chystáte, jenom se připravte, že asi nastydnete. Ale jenom si to představte, vzduch, který se dá dýchat. Skvělý, co? Tohle nám aspoň připomene, abychom si toho potom vážili. Za chvíli Nelly Furtado, taky Miloš Dodo Doležal, nebo Kokrokomir.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Teď můžeš mít Hit Radio Nord Music i v kapse. Máme nový instagramový profil. Hit Radio podtržítko Nord Music. Hit Radio podtržítko Nord Music. Koukneš do zákulisí rádia, uvidíš nás při práci a potkáš nejlepší partu posluchačů. Skrz náš instagramový profil tě navíc dostaneme i na nejlepší akce a koncerty na severu Čech. Tak si nás najdi, dej follow a buď připravený na ty nejlepší soutěže. Hit Radio podtržítko Nord Music, protože nejlepší věci se nedějí jenom ve vysílání, ale taky na našem novém Instagramu. Hit Radio podtržítko Nord Music.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Krásný večer, minuta po 19. hodině a další hity k vašemu fantastickému pátku, jo? Už za chvíli nás čeká legendární zpěvačka Tina Turner. Ale teď je čas pozvat mezi nás krále popu Michaela Jacksona, koho jinýho, a jeho legendární song Beat It. Tak si to užijte v tom vedru opatrně, ale klidně se i trochu zahýbejte.

0: Bondovky mají prostě nejlepší soundtracky. Tina Turner a GoldenEye na Hit Radio. Krásný páteční večer, doufám, že jste se ještě neodpařili, případně nerozpustili. Můžeme si to zpestřit nějakou zajímavostí, protože pojďme si říct, že vědci po celém světě se občas zabývají i úplnýma ptákovinama, jo, doslova. Třeba zjišťovali to, jestli datla bolí hlava, jak mlátí žou do stromu zobákem. Tak prosím vás, údajně za den zvládne datel 12 000 úderů. 12 000, to je dost, jo. A hlava ho ale nebolí, protože má mozek v nějaký kapalině kouzelný. To my nemáme v hlavě, to, co má on, prosím vás. Takže až dneska večer půjdete třeba od někať, jo, z baru, z hospody nebo tak, ne, že ho budete zkoušet překonat, jo. Nedělejte to. Další hity. Shania Twain, I'm gonna get you good.
1: Let's go.

0: United6 a Das Boot, posloucháte Hit Radio. Všichni se škvaříme ve vlastní šťávě. Mimochodem, já kvůli tomu hledám další a další tipy, jak si schladit domov. Jeden jsem našla. Uvidíme, poradím vám ho za chvíli, to budu vás chvilku napínat. Ale jestli to bude fungovat, tak je to skvělý, já to sama chci zkoušet. Potřebujete v podstatě jenom vodu, mrazák a jednu lahev. Jo? Uvidíme, vyzkoušíme. Za chvíli už třeba Rady Kirken, taky Cranberries nebo Dan Harrow.
1: Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
2: Nehodu máme na trase Mostlovo-Sice v Podsedicích.
1: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio North Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio North Music.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Rádio, když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Reddy Kirke na černý brejle, posloucháte Hit Radio, krásný večer vám všem. Důležitá věc, našla jsem nový tip na to, jak si to doma ochladit. Jo. Je to hrozně jednoduchý, já to zkusím hned, jak přijdu domů. Vezměte si obyčejnou plastovou lahev, čím větší, tím lepší. Ze 4/5 ji naplňte vodou a strčte to do mrazáku. Budete muset hold asi počkat do rána, nebo prostě dokud z toho nebude kus ledu, jo. Jakmile z toho bude kus ledu, tak to vezmete. Ideálně pod to dejte nějakou misku, protože samozřejmě ta voda bude odpařovat, jo, a tak. No a dejte to na nějaký strategický místo v tom pokoji, který chcete ochladit. Jo, nevím, vedle postele si to můžete dát třeba na noční stolek. Nedávajte to na zem, páč to si budete chladit maximálně chodidla. Údajně by to mělo tu místnost ochladit třeba o 2-3 stupně. Není to jako žádný zázrak, ale lepší než nic. Jo, normálně plastovou lahev do 4/5 vodou naplnit do mrazáku a pak vystavit. Jako asi to není úplně designová záležitost, ale vyzkoušet to můžete. Já to dneska taky zkusím. Dáme si pak vědět, jestli to pomohlo. No a teď už je tu Paula Abdul a Rush.

0: Evelyn Thomas a High Energy na Hit Radio. Nevím, jestli vy máte taky high energy, obávám se, že u většiny lidí je to aktuálně spíš velmi low energy, ale to nevadí. Jo, hele, ještě dva dny říkám, pak už to bude zase o něco lepší, každopádně. Co na energii funguje, to jsou ty nejlepší hity, to víme. No a my si tady vždycky takhle večer v rámci Hit Rádia Classic dáváme to nejlepší. Z 80, 90 a milénia. A to nás samozřejmě čeká i dál. Třeba vás tohle trochu schladí. Busta Rhymes a Mariah Carey, k tomu Eros Ramazzotti nebo Blondie. Už za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
4: Taky nechcete končit léto větou?
5: To zase nějak uteklo, viď?
4: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
6: Mami, ten Superland byl boží.
7: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
8: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
9: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
10: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
11: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
10: Romantika.
11: Sportáky.
10: Zábava pro děti a mnohem víc.
11: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
12: Firma na zážitky.
10: CZ.

0: byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Prosím vás, kdybyste hledali tátu roku?
2: Našli jste, jsem tady.
1: I takhle zněla dnešní snídaně.
2: Co pak teda ty rodiče dělají s těma dětma, když se z toho táboru vrátí?
1: No to je právě to.
3: Jsi říkal, pošli na tábor na 2 měsíce, jak bude klid.
2: A ono to je teda na 2 týdny, no a tak existuje nějaký 2měsíční tábor,
1: ne? Určitě ne.
2: No určitě ne.
1: Určitě ne.
2: Tak pojedeme na 4, no.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
3: Krásný večer, poslední společná hodinka před námi, s vámi Kateřina Pechová, samozřejmě ty nejlepší hity. To nejlepší z 80. 90. a milénia právě teď jsou tu Gorillaz a Clint Eastwood.

the same thing, to je Belinda Carlisle, posloucháte Hit Radio. A prosím vás, naprosto dokonalý příběh. Jo, jedna rodina ztratila psa, zaběhl se jim, v Mexiku se to stalo. No a samozřejmě jezdili, hledali, jo, už taková ta bezradnost šílená. No a najednou koukaj a byl live stream z oslav mexického týmu, který vyhrál zápas na šampionátu. No a na těch oslavách jejich pes v náručí cizího člověka, který s ním slavil, prostě woohoo! Aha, takže si tam dojeli, pejska si převzali a odvezli si ho domů. Jo, tak jako představte si to, uteče vám pes, vy máte strašlivý strach, jste z toho úplně hotový a váš pes mezi tím někde fandí s fotbalovýma fanouškama. No, normálně ten si užívá super mejdan a vy jste strachy bez sebe. Tak pozdravte svoje mazlíčky, svoje pejsky a prosím vás, ať zůstanou doma. Jo, bronský beat právě teď.

Pleasure, posloucháte Hit Radio, krásný večer. Krom toho, že se všichni tak nějak snažíme přežít všechny ty skvělé teploty, které nám teď vládnou, tak si společně taky dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a jako upřímně, když si to řekneme, co tam bylo úplně nejlepší, to je asi jasné. Jako Queenie a třeba takovej David Bowie a třeba jako dohromady. Under Pressure, další song, který nás čeká za chvíli, k tomu Luzka Bílá nebo Nick Cave.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Nick Cave a Kylie Minogue společně v éteru Hit Rádia. Krásný večer. A takhle, jo, je vedro, je to dlouhý, je to nepříjemný, je to strašný, ale vedro má i svoje výhody. Představte si to, jo, nemusíte chodit do sauny. Pokud nechodíte do sauny, tak jasně, blbý, ale dobře. Nutelu můžete pít brčkem. Vůbec není potřeba to mazat. Navíc třeba tuhý máslo. Vyndáte ho na linku a za 3 minutky je z toho prostě smetana. Jo, není problém. No a navíc třeba nemusíte vůbec používat sporák, protože reálně stačí si dát pánvičku prostě na parapet, třeba chvilinku počkat, jo, pak už dáte másličko, slaninku, vajíčko a snídaně je hotová. No a nepoužili jste vůbec žádný elektrický proud. Jo, jo, má to i svý výhody, tak buďme rádi.

0: Joe Dolce a Shut Up Your Face. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer, blíží se 9. hodina, já se s vámi pro dnešek budu loučit. Krásný víkend, prosím vás, dávejte na sebe pozor, čekají nás rekordní tropické teploty, takže hodně vody, jo, přikrývka hlavy, ideálně vlastně nevycházejte, pokud nemusíte. A když, tak do stínu nebo do vody, jo, dávejte na sebe pozor, hezký víkend, hezký zbytek toho pátku. No a za chvíli třeba Afroman, Snap nebo Kim Wilde. Tak se mějte hezky, ahoj.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: hodnotě 500 korun zdarma.
1: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
0: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.

0: tarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz.

another. Zlepši si náladu. Hit Radio North Music.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
2: Ah.

0: kompaktu v hodnotě 500 korun zdarma.
1: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
0: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.

that we play Dogtown. Bloodbath. Ribcage.